0: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.

0: ta trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
1: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: 买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
1: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
2: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafone.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
5: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

0: Dobrý den, jmenuji se Roman Kaděra a rád bych vás pozval do autosalonu Seat Auto Jarov.
1: Jsme jediný oficiální prodejce vozu Seat v Praze. U nás najdete největší skladovou zásobu a nejlevnější splátky operativního leasingu. Nenakupujte přes zprostředkovatele. U nás koupíte napřímo a výhodně. Auto Jarov, váš nejlepší výběr pro koupi vozu v Praze. Navštivte nás ještě dnes. Více na autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

0: vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.
1: Pěkné úterní jitro 16. června. Nadaná, obdivována a přesto v ústraní. I tak by se dala popsat klavíristka a skladatelka, na jejíž jméno dnes jen těžko narazíte. Přesto dnes se ozve několikrát. Poprvé už je za chvíli. V dnešním ranním vysílání přeji vám příjemný poslech.

Slyšeli jsme píseň Funiculi Funicula, kterou nám zaspíval Luciano Pavarotti. Zpíval podle toho, jak tuto píseň zkomponoval Luigi Tenza a pěl také za doprovodu orchestru Orchestra del Teatro Comunale di Bologna pod vedením Antona Guadagna. 7 hodin

Srbské kolom, tedy tanec číslo 7 z druhé řady slovanských tanců Antonína Dvořáka, nám zahrála Česká filharmonie pod taktovkou Simona Rettla. Dohrála 8 minut po 7 hodině a nás za chvíli čeká skladba Krištofa Haranta. Uslyšíme Kyrie z jeho Mise Quinis Vocibus. Zpívat nám bude Barbora Kabátková, Vojtěch Semerát, Tomáš Lightcap, Ondřej Holub a Jaromír Nosek za doprovodu kapely Mariány pod vedením Vojtěcha Semeráda. Ale ještě než se zaposloucháme do této skladby Krištofa Haranta Spolžic a Bezdružic a Pána na Pecce českého renesančního šlechtice, je tu počasí víc než současné. Právě teď bychom měli mít v Praze polojasno až jasno. A teď výhled do brzké budoucnosti. Postupně od západu bude dnes v Praze přibývat oblačnost a odpoledne a večer se mohou místy objevit přehánky nebo občasný déšť. Odpolední teploty by měly vystoupat k 21 až k 23 stupňům Celsia.

Slyšeli jsme hudbu českého renesančního šlechtice Krištofa Haranta a byla to ukázka z jeho mise Kvinis Vocibus Kyrie. Nám zpívali Barbora Kabátková, Vojtěch Semerá, Tomáš Lightcap, Ondřej Holupa, Jaromír Nosek a doprovázela kapela Mariana pod vedením Vojtěcha Semeráda. Za chvíli hudba Alexandra Desplata k filmu Francouzská depeše z roku 2021. Hrát nám bude Orchestre de Paris pod vedením autora hudby Alexandra Desplata. Předtím ještě Praha a nehody, které komplikují provoz v hlavním městě. Jedna se stala v ulici k Barrandovu a další bohužel vás zdrží v ulici na Poříčí.

0: Klasik Praha.
1: Můj další host se právě vrátil z Jižní Ameriky, kde byla na turné s pražskými komorními solisty. Se svým ženským souborem Trebbiano ráda objevuje ženské autorky a svou tvorbou podporuje organizaci Debra, která pomáhá pacientům s nemocí motýlých křídel. Ve studiu si se mnou povídala houslistka Martina Bačová. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Potisk, dárky, Bilabil, CZ.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
8: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
9: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
10: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
11: Řešení je úvěr od Acema.
10: Ale já potřebuju půjčit hodně.
11: Řešení je Acema.
10: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
11: Řešení je Acema.
10: A co když potřebuju 20 milionů?
11: Řešení je Acema.
10: A 30?
11: Acema.
10: A 40?
11: Acema.
10: A 50?
11: Acema. Jde to i bez banky.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Slyšeli jsme hudbu Camille Saint-Saense, byla to sonáta S-dur pro klarinet a klavír a první část tohoto díla v podání Marka Švejkara a Lenky Korecké. 7:23. Za chvíli hudba od Antonia Vivaldiho, první část jeho koncertu G-dur se sólem Xavier de Maistre na harfu. Předtím si ale připomeňme jednu umělkyni, která pochází ze severu Evropy. Je to Mon Schjelderup, norská skladatelka a klavíristka. Narodila se 16. června roku 1870 a její život byl poměrně dlouhý, přesto působila jen krátce v hudbě. Přesto, že pro ní byla doslova stvořená. Narodila se na jihu Norska v Haldenu, dříve Fredrikshaldu. A to je město, nad kterým se tyčí pevnost. Právě v té pevnosti pracoval také její tatínek, důstojník, a její maminka zas byla klavíristkou. Měli spolu spoustu dětí, tito dva lidé, a mezi nimi byla právě i jedna dcera, a tou byla Mon Schjelderup. Narodila se v hudební rodině, protože rodina pěstovala hudbu, už jak jste slyšeli, maminka byla klavíristka, a tak Mon Schjelderup napsala svoji první skladbu už ve 14 letech a rozhodla se studovat hru na klavír.

Slyšeli jsme první část koncertu G-dur Antonia Vivaldiho v úpravě pro harfu a orchestr. Hrál nám soubor L'Arte del Mondo a na harfu Xavier de Maistre. 7 hodin 26 minut a opět návrat k jednomu zapomenutému, ale velkému talentu. Pocházel z Norska a je to Maria Gustava Schjelderup, které se říkalo Mon Schjelderup. Vynikající klavíristka a skladatelka. Ve 14 letech napsala svoji první skladbu a studovala hru na klavír nejdříve u vyhlášené norské klavíristky a později také v Berlíně. Pak se ale ještě přidalo studium na konzervatoři v Paříži nejenom klavíru, ale i teoriem, a to u vyhlášeného Žila Masneta. Když jí bylo 24 let, debutovala na veřejnosti jako klavíristka i skladatelka. Předvedla veřejnosti v Oslu ve svém rodném Norsku to, jak dokáže být mladá dáma nadaná nejenom co by hráčka na klavír, ale i skladatelka. No a pak ještě pokračovala chvíli ve studiu u Masneta a začala pracovat jako učitelka hry na klavír na hudební konzervatoři právě v Oslu. Ale pouze do svých 34 let. Proč? Co se stalo? To vám řeknu za chvíli.

0: Dozněla rychlá půlka Express od Johana Strause mladšího. Hráli vídeňští filharmonikové pod vedením Christiana Thielmanna. 7 hodin 30 minut, tedy půl osma. Ještě jeden návrat k nadané dámě, která ovšem se svojí kariérou skončila příliš brzo, než aby ji rozvinula do ještě větší šíře. Mluvím o Monsheldrup, norské klavíristce a skladatelce přelomu 19. a 20. století. Sheldrup složila asi 40 písní, klavírní skladby, skladby pro housle, sonátu pro housle i orchestrální díla, ale ve svých 34 letech se stáhla z veřejného života. Ten důvod byla psychická choroba, která jí znemožňovala pobyt na veřejnosti. Říkali jí, nebo alespoň tak je popisovali v její době, Sinslidel se vrhala stín na její existenci a nakonec ji znemožnila zcela pracovat. Zemřela až ve věku 64 let a tak 30 let prožila už jenom ve stínu své předchozí slávy. Ani se nevdala, byla věrná svému umění, tedy hudbě. A je možné, že to rozvinutí psychické choroby také způsobilo nebo způsobily spíše těžkosti na počátku její kariéry. Jednak finanční a jednak také pohlížení na ženy v hudbě, na solové klavíristky, na solové umělkyně, což nebylo v její době tak běžné a musela neustále dokazovat, že je schopná a že dokáže zaujmout posluchače svojí tvorbou i svým klavírním uměním. My si připomeneme norskou hudbu nyní, bohužel ne, tedy dílem Monsheldrup, protože takové nahrávky příliš neexistují, ale je tu jiný norský skladatel, který nám připomene krásu hudby ze severu Evropy. A je to Edvard Hagerup Grieg. První část ze 4 symfonických tanců, tedy ten první, nám zahraje Ulsterský orchestr pod vedením Vernona Hendlyho.
1: S Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Ulsterský orchestr vedený Vernonem Handlem nám dohrál první část ze 4 symfonických tanců Edvarda Hakerupa Grieka. Je 7 hodin 40 minut, 16. červen. Vy posloucháte ranní vysílání Rádia Klasik Praha a nyní také hudbu Ludvíka van Beethovena. Uslyšíme třetí část Beethovenova sextetu pro dva klarinety, dva lesní rohy, dva fagoty, a to v podání Václava Kiziváta, Zdeňka Tesaře, Zdeňka Tilšara, Bedřicha Tilšara, Františka Hermana a Viléma Horáka.

Dozněla třetí část sextetu pro dva klarinety, dva lesní rohy a dva fagoty Ludvíka van Beethovena v 7 hodin a 43 minut. Za chvíli uslyšíte, jak mohou inspirovat současné klasické soubory dávní vynikající hudebníci i z jiných oblastí, z jiných žánrů, než je klasická hudba. Například jedna z nejvlivnějších a nejuznávanějších osobností v historii jazzu a hudby 20. století. A tím je Miles Davis. Uslyšíme jeho skladbu, ovšem v podání smyčcového kvarteta. Je to skladba Milestones v podání Cut Your Ebon.

0: To byl soubor Katior Eben, který si vybral do svého repertoáru také skladbu 20. století, a to jazzovou Milestones od Milese Davise. My se zaposlouchali do této moderní skladby před 7:45. Teď už je minuta po 7:45 a za chvíli nás čekají další skladby, například od Jana Josefa Resslera. Druhou část koncertu pro klavír a orchestr S. Dur tohoto skladatele nám za chvíli zahraje Alena Hönigová a orchestr Eisenberg.
1: Hudba v miléniu, slavná auditoria z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
2: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
3: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
4: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
5: Luboši, ty ho nevím, ho!
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
6: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
7: A jak to děláte?
6: Jednoduše, jsme Siegel.
8: www.siegel.cz.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
10: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato? To tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
11: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
12: Ekokom.
13: Klasik Praha.

Anna Hönigová a orchestr Eisenberg pod vedením Jiřího Sichy nám zahráli druhou část koncertu pro klavír a orchestr SE-dur Jana Josefa Rösslera. Máme 8:05 a to je čas pro hudbu Leonarda Bernsteina z jeho Prelude, Fugues and Riffs pro klarinet a jazzový soubor. Třetí část nám zahraje na klarinet Alessandro Carbonare a doprovázet bude jazzový soubor.

0: Se solem Alessandra Carbonareho jsme slyšeli třetí část Prelude, Fugue and Riffs pro klarinet a jazzový soubor Leonarda Bernsteina. Dozněl těsně před osmou, nyní je už osm, nejvyšší čas pro ranní zprávy a za chvíli také pro hudbu Kláry Schumannové. Uslyšíme třetí část klavírního tria G-moll v podání Anne Sophie Mutter, Pabla Ferrandese a také Lamberta Orkise.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Zastupitelé Karlovarského kraje včera schválili záměr převodu letiště Karlovy Vary do majetku státu. Letiště, které patří Karlovarskému kraji, by podle záměru měla nově využívat armáda České republiky. Podmínkou převodu letiště Karlovy Vary je ale zachování civilního mezinárodního provozu. Převod by se měl uskutečnit do konce letošního roku. Maďarští poslanci včera schválili ústavní dodatek, který umožní jednotlivým premiérům zastávat funkci šéfa vlády maximálně 8 let. Napsali to agentury Reuters a AFP, podle nichž tento krok nyní znemožňuje případný návrat někdejšího ministerského předsedy Viktora Orbána, jenž zemi vládl mimo jiné posledních 16 let. Po letošních parlamentních volbách ho v květnu v čele vlády nahradil Petr Maďar. Do vily druhého československého prezidenta Edvarda Beneše v Sezimově Ústí na Táborsku se včera po 88 letech vrátila rytina Václava Holara Jeruzalém. Přivezla ji Američanka Tuska Beneš, která je vnučkou prezidentova synovce Bohuše Beneše. Jeho rodině věnovala před válkou Holarovu rytinu prezidentova manželka Hana. Po více než 50 let se tak naplnila poslední vůle prezidentovy ženy Hany, která vilu muzeu odkázala. Po její smrti v roce 1974 se ale z budovy stalo vládní rekreační zařízení. Muzeum v Táboře převzalo Benešovu vilu od státu letos. Dnes bude nad Českou republikou dopoledne jasno až polojasno, ale během dne bude od západu přibývat oblačnost na celém území. V Čechách čekáme už během dne, na Moravě a ve Slezsku až večer místy občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat mezi 18 až 23 stupni Celsia a v 1000 metrech na horách bude kolem 15 stupňů Celsia. Teď už ale přicházíme k hudbě Kláry Schumannové. Uslyšíme třetí část klavírního tria G-moll.
1: Jsme Klasik Praha.

Dozněla hudba Kláry Šumanové, my jsme slyšeli ukázku z jejího klavírního tria G-moll. Třetí část nám hrála Anne-Sophie Mutter, Pablo Ferrandez a Lambert Orkis. 16. června máme dnes, máme také úterý a 8 hodin 7 minut. Za chvíli se zaposloucháme do první věty symfonie číslo 5 F-dur Františka Xavera Richtera. Předtím jsou tu ale ještě informace o dopravních nehodách, které komplikují průjezdnost Prahou. Jedna se stala v Limuské ulici, další je hlášena z ulice U Mlýna. Buďte ale také opatrní v ulici k Žižkovu. I tam došlo k nehodě.

0: Slyšeli jsme první větu symfonie číslo 5 F-dur Františka Xavera Richtera. Hrál nám soubor Helsinki Barok Orchestra pod taktovkou Aapa Heikkinena a dohrál 2 minuty před 8:45. Za chvíli se budeme moci zaposlouchat do hudby Gustava Holsta a uslyšíme skladbu Za zimního slunovratu. Hrát nám bude londýnský festivalový orchestr pod vedením Rose Popla. V Londýně se také bude odehrávat ve Státní opeře jeden z nových kusů připravovaný na novou sezónu Státní opery, tedy do repertoáru celého Národního divadla, ale jeho hudební scéna vám představí tentokrát mimo operu muzikál. A bude to slavný muzikál Sweeney Todd, ďábelský holič z Fleet Street. Vy ovšem půjdete na titul, který je trochu upravený, Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Možná už jste slyšeli, že hlavní roli v tomto slavném muzikálu bude na prknech Státní opery stvárňovat vynikající Adam Plachetka. A půjde opravdu o mimořádné dílo, neboť se s ním dostanete do viktoriánské doby. Uslyšíte slavné melodie, a to od jednoho z nejvýznamnějších tvůrců moderního muzikálového divadla, Stevena Sondheima. Je to opravdu neuvěřitelné, že se dostaneme k takovému dílu tady v Praze a budeme se moci zaposlouchat do těch krásných melodií a také do velmi zajímavého děje. Zápletku možná znáte, a pokud ne, tak o ní si povíme trochu později, až budeme soutěžit o 2 vstupenky na tento muzikál do Státní opery. Můžete být v klidu, protože ty vstupenky jsou až na příští sezonu, na říjen, takže si určitě budete moci udělat čas. Poslouchejte nás dál a 2 vstupenky na muzikál Sweeney Todd, ďábelský holič z Fleet Street, nebo u nás ďábelský lazebník z Fleet Street, mohou být vaše.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Dozněla uklidňující melodie Gustava Holsta z jeho skladby Za zimního slunovratu. Hrál londýnský festivalový orchestr pod vedením Rose Popla. Nyní nás trochu probudí Erika Haase a Carmen Piacini. Uslyšíme tři svatební tance pro čtyřruční klavír Dörte Ligetiho.

Dozněla hudba 20. století, slyšeli jsme tvorbu otce takzvané témbrové hudby Gerda Ligetiho. Tři svatební tance pro čtyřruční klavír nám hrály dvě klavíristky Erika Haase a Carmen Piacini. Nyní 8 hodin 21 minut a my u hudby 20. století ještě chvíli zůstaneme. Zahrají Ester Abrami a filharmonici města Prahy pod vedením Bena Palmera. A my tak uslyšíme v jejich podání romanci z filmu Střeček od Dmitrije Šostakoviče.

0: Klasik Praha.
1: 25. ročník festivalu Lípa muzika, který každoročně na podzim rozeznívá hudbou pozoruhodná místa na Českolipsku a v okolí, bude tentokrát na téma žena. O pestré náplni letošního ročníku budeme mluvit v příštím pořadu Hudba v miléniu s ředitelem festivalu Martinem Prokešem a uměleckou garantkou programu Janou Semerádovou. K poslechu premiéry v úterý 16. června od 19. hodin vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Zažijte krásu lidského hlasu. Pořiďte sobě nebo svým blízkým abonentní vstupenku na 92. sezónu Pražského filharmonického sboru. Na pražskyfilharmonickyzbor.cz. Generálním partnerem nejstaršího českého profesionálního sboru je skupina ČES.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
6: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
11: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Tohle je Klasik Praha.

Slyšeli jsme Alžbětinskou serenádu. Byla to hudba Ronalda Binge v podání České komorní filharmonie pod vedením Klause Linkla. A také se dostáváme v dnešním ranním vysílání k soutěži, díky níž budete moci vyhrát 2 vstupenky na muzikál, který můžete vidět ve Státní opeře. Národní divadlo uvede nový titul, a to slavný muzikál Sweeney Todd, Ďábelský holič z Fleet Street. Ovšem, jak už jste slyšeli, ono holič bude převedeno na lazebník z Fleet Street. Je autorem tohoto muzikálu je Stephen Sondheim a právě on rozehrává v tomto muzikálu mrazivý příběh pomsty, která se rodí z nespravedlnosti a postupně požírá vše lidské. Vy se tak ve Státní opeře od září budete moci přenést do viktoriánské éry, která se mění v dusivý labirint chudoby, korupce a pokrytectví, v němž se právo ohýbá podle moci a spravedlnost je výsadou těch, kdo si ji mohou zaplatit. Londýnský lazebník Sweeney Todd byl okradený o svou rodinu i identitu a po letech se vrací v přestrojení a s jediným cílem trestat. Jeho břitva se tím pádem stává nástrojem spravedlnosti. A pekařka paní Lovetová proměňuje Todem podřezané zákazníky v kulinářskou senzaci. Opravdu, toto můžete vidět ve Státní opeře, ale až od září nové sezóny, a to ve skvělém podání mnoha umělců, a tím největším lákadelem je určitě hlavní role, která bude obsazena Adamem Plachetkou. Premiéry jsou připraveny na 24. a 27. den měsíce září a my už teď pro vás máme 2 vstupenky na jednu z prvních repríz a ty se odehrávají hned pochopitelně poté na podzim. Vy tak můžete v dnešní ranní soutěži vyhrát 2 vstupenky na 25. říjen, a to od 14 hodin ve Státní opeře. Dříve než řeknu soutěžní otázku, abyste mohli vyhrát 2 vstupenky na slavný muzikál, připomínám, že soutěžíme podle pravidel a ta pravidla najdete u nás na webu www.klasikpraha.cz. A také připomínám, že je dobré volat na správné telefonní číslo, abyste měli možnost uplatnit vaši odpověď. A tím telefonním číslem je číslo 739 987 987. Už za chvíli budete moci volat své odpovědi během následující skladby, ve které mimochodem uslyšíte zpívat právě Adama Plachetku, ale úplně jinou melodii než melodii Stephena Sondheima. Na tu si počkejte až na příští sezónu do Státní opery. A teď už se dostáváme k soutěžní otázce. Ta se týká autora tohoto muzikálu, tedy muzikálu Sweeney Todd, Ďábelský holič z Fleet Street. Mě zajímá dílo, na kterém spolupracoval s Leonardem Bernsteinem. Je to slavný muzikál, který měl premiéru v roce 1957. Který muzikál to byl?

0: Slyšeli jsme Adama Plachetku jako Falstaffa, byla to árie z opery Falstaff Antonia Salieriho. Adam Plachetka zpívala za doprovodu Czech Ensemble Baroque Orchestra pod vedením Romana Válka. Ovšem, jak už jste slyšeli, Adama Plachetku budete moci od září vidět jako ďábelského holiče z Fleet Street, Sweeney Todda. V hlavní roli tohoto muzikálu vystoupí na scéně Státní opery a my jsme soutěžili o dvě vstupenky na jednu z repríz nového titulu Národního divadla, který můžete na prknech Státní opery vidět. Je to tedy onen muzikál Stevena Sondheima a mě zajímalo dílo, na kterém spolupracoval s Leonardem Bernsteinem a mělo premiéru v roce 1957. Prozradil jsem, že to byl také muzikál a byl to slavný muzikál West Side Story. Steven Sondheim spolupracoval s Leonardem Bernsteinem ještě na dalších dílech, ale tohle byl ten muzikál, který jsem chtěl slyšet. A správně mi odpověď zavolal jako první pan Miroslav Otomanský. Gratuluju ke správné odpovědi a vám ostatním držím palce v našich dalších soutěžích.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Slyšeli jsme druhou část slovácké svity Vítězslava Nováka Mezi dětmi. Hrála Státní filharmonie Brno pod vedením Karla Šejny. Dohrála v 8 hodin 41 minut a nás se nyní čeká tvorba Petra Iljiče Čajkovského. Zaposloucháme se do klavírního cyklu V sladkém snění. Bude to dětské album, z něhož zazní melodie, kterou nám teď zazní, rozehraje Daniel Trifon.

Zádumčivá skladba z klavírního cyklu Dětské album Petra Iliče Čajkovského má také takový název V sladkém snění. Hrál je Daniel Trifonov. My teď ve 9:15 uslyšíme další klavírní produkci, ovšem tentokrát hrát bude Jevgenij Kysin a my se zaposloucháme do melodie Sergeje Prokofjeva. Do první části koncertu pro klavír a orchestr číslo 1 des dur. Doprovázet vynikajícího klavíristu budou berlínští filharmonikové pod taktovkou Claudia Abáda.

0: Klasik Praha.
1: Skvělý ansámbl Nachtmusik v roce 2001 natočil Mozartovu serenádu číslo 10 B-dur, známou pod názvem Gran Partita. Je to rozsáhlá a hudebně nesmírně pozoruhodná skladba a my si ji budeme moci poslechnout v dalším dílu pořadu Švédský stůl. Stanislav Předota se těší na setkání v neděli v 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Zveme vás v sobotu 29. srpna na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu pod širým nebem na zámku Liteň. Kateřina Kněžíková, Adam Plachetka, Daniel Matoušek, orchestr a sbor Národního divadla. Neopakovatelný zážitek blízko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zámekliteň.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Roman Kaděra a rád bych vás pozval do autosalonu Seat Auto Jarov.
5: Jsme jediný oficiální prodejce vozu Seat v Praze. U nás najdete největší skladovou zásobu a nejlevnější splátky operativního leasingu. Nenakupujte přes zprostředkovatele. U nás koupíte napřímo a výhodně. Auto Jarov, váš nejlepší výběr pro koupi vozu v Praze. Navštivte nás ještě dnes. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
10: Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
9: To je mazec.
8: Tatart, opravdový elektrospecialista.
11: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
12: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
0: Klasik Praha.

Doznělo dílo Georga Filipa Telemana, my se zaposlouchali do krátkého úryvku z jeho symfonie melodiky pro dva hoboje, smyčce a basso continuo C dur. Hráli berlínští barokní solisté pod taktovkou Rainer Kosmaula. Nyní nás čeká ještě jeden výlet do baroka a tentokrát z první části symfonie číslo 6 E dur Karla Filipa Emanuela Bacha. Hrát nám bude soubor The English Concert pod vedením Trevora Pinnocka.

0: Slyšeli jsme první část symfonie číslo 6 dur Karla Filipa Emanuela Bacha. Hrál nám soubor The English Concert pod vedením Trevora Pinnocka a dohrál těsně před 9. hodinou. Za chvíli symfonie C dur George Bizeta. Zní druhá věta, zazní v podání PKF Prague Philharmonia pod taktovkou Emanuela Viauma a zahájí dopolední vysílání Ondřeje Fischera. Filip Sichla se loučí a přeje pěkný den, pěkné úterý 16. června.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Hezké úterní dopoledne, milí posluchači a posluchačky hudebního rádia Klasik Praha. Už jsme se přehoupli přes polovinu června, je 16.6. úterý, svátek dnes slaví Zbyněk, máme 10 minut po 9. hodině a od mikrofonu z našeho studia na Pražském Smíchově vás teď ve vysílání rádia Klasik Praha zdraví Ondřej Fischer. Dopolední blok právě zahájila hudba Georges Bizeta, od tohoto francouzského skladatele jsme poslouchali z jeho symfonie C-dur, jeho jediné symfonie, kterou napsal co by 17-letý, druhou větu Adagio, kde jste dokonce mohli slyšet i fugu uprostřed této části. No a hrál nám orchestr Prague Philharmonia pod taktovkou svého šéfdirigenta Emanuela Vioma. Co nás v této hodině čeká, tak třeba zazní hudba Felixe Mendelsona, Josefa Haydna, Maurice Ravela, také Mozart, filmová hudba. No a rovněž si zasoutěžíme dnes se státní operou, která věnovala do soutěže

0: Že vstupenky na muzikálové představení Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street, což je tedy muzikál s takovou groteskně hororovou tematikou, napsal ho Stephen Sondheim. Jedná se o jeden z nejúspěšnějších muzikálů jaksi druhé poloviny 20. století. No a hlavní roli, tedy roli toho ďábelského holiče, stvární v tomto představení ve Státní opeře Adam Plachetka. My budeme konkrétně soutěžit o vstupenky na představení 25. října, takže je to až poměrně zadlouho, od 14 hodin ve Státní opeře. Tak pokud byste měli o Sweeneyho Todda zájem, můžete s námi soutěžit na obvyklém čísle 739-987-987 už za pár minut v našem vysílání. Ovšem nejdříve ze všeho tady máme pravidelnou rubriku s názvem Novinka týdne. Tentokrát si představíme nové album s americkou hudbou.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Rubrika Novinka týdne představuje tentokrát novou nahrávku dirigentky a sopranistky Barbry Hennigan, která byla letos rezidenční umělkyní festivalu Pražské jaro a návštěvníci jejich koncertů nepochybně mají její mimořádné výkony stále ještě v živé paměti. Tato kanadská umělkyně často spolupracuje s Göteborskými symfoniky, před ním švédským orchestrem, s nimiž natočila nové album věnované americké hudbě, které vyšlo 22. května u vydavatelství Alpha Classics. Jmenuje se An American Dream, tedy americký sen s otazníkem, a najdeme na něm například skladby George Gershwina, svitu z opery Porgy a Bess, Arona Copelanda, takzvanou taneční symfonii, nebo Richarda Rogersa, jehož valčíková skladba The Carousel Waltz inspirovala obal celého alba, na němž se skví odlučený a do zlověstného světla zahalený kolotoč. Ve světové premiéře je na tomto albu též natočena svita At the Fair, neboli Na pouti, to také souvisí s tím obalem, kterou sestavili z melodií různých amerických autorů Barbara Hennigan a spolu s ní jazzový a muzikálový hudebník Bill Elliot. No a my jako hudební ukázku vybíráme z tohoto alba třetí větu z Copelandovy taneční symfonie. Göteborské symfoniky diriguje Barbara Hennigan.

Tak to byla energická hudba Arona Copelanda. Slyšeli jsme část takzvané taneční symfonie tohoto amerického autora. Ukázka z alba, které nedávno vyšlo u vydavatelství Alpha Classics a které se jmenuje Americký sen, An American Dream s otazníkem, a které natočila dirigentka Barbara Hennigan s Jeteborskými symfoniky. Umělkyně, kterou si jistě dobře ještě vybavují návštěvníci festivalu Pražského jaro, tedy festivalu Pražské jaro z jejich letošních vystoupení tady v Praze. No a více o tomto jejím novém albu s americkou hudbou, kde kromě Copelanda najdete třeba i skladby George Gershwina, Richarda Rogerse a dalších, najdete také na našich webových stránkách, tedy klasikpraha.cz v sekci Novinka týdne. No a po této americké hudbě se opět přesuneme do českých luhů a hájů, konkrétně na Moravu, protože moravskou lidovou poezií je inspirována tato skladba Bohuslava Martinů z cyklu Nový špalíček, která se jmenuje Smutný milý. Tklivá melodie, kterou nám zaspívá sopranistka Anna Hlavenková za doprovodu souboru Muzika Bohemika Jaroslava Krčka.

0: Tak to byla hudba inspirovaná folklorem, která teď zazněla v dopoledním vysílání Rádia Klasik Praha. Smutná, ale krásná píseň od Bohuslava Martinů z cyklu Nový špalíček na slova moravské lidové poezie, která se tedy jmenuje Smutný milý a kterou nám právě teď zaspívala sopranistka Anna Hlavenková, doprovázená souborem Muzika Bohemika. Za chvíli nás čeká filmová hudba a ještě předtím vám Martina Klausová prozradí, jaké hudební výročí v pátek 19. června od 19 hodin připomene v dalším dílu pravidelného pořadu Hudba podle kalendáře.
1: Klasik Praha.
2: Za svůj život napsala a naspívala americká jazzová zpěvačka Ella Fitzgerald stovky písní. Po více než půl století patřila mezi nejpopulárnější jazzové zpěvačky ve Spojených státech. Během svého života obdržela 13 cen Grammy a vydala více než 40 alb. Zemřela před 30 let, 15. června 1996. Více včetně ukázek v premiéře tento pátek od 19 hodin. Na Klasik Praha se na vás těší Martina Klausová.
3: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Potisk trička, byla CZ.
8: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
9: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
10: Řešení je úvěr od Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit hodně.
10: Řešení je Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
10: Řešení je Acema.
9: A co když potřebuju 20 milionů?
10: Řešení je Acema.
9: A 30?
10: Acema.
9: A 40?
10: Acema.
9: A 50?
10: Acema. Jde to i bez banky.
3: Jsme Klasik Praha.

Jsou 2 minuty před 9:30 a toto byla filmová hudba, inspirovaná samozřejmě jazzem, kterou Randy Newman, člen slavné americké rodiny filmových skladatelů, složil pro animovaný film s názvem Příšerky SRO z roku 2001. Hráli nám jazzoví hudebníci, na soprán saxofon hrál solo Tom Scott, na trombon Andy Martin a na klavír Mike Lang. Dále pokračujeme opět klasikou, bude to pomalá věta z klavírního koncertu číslo 11 D-dur Josefa Haydna. Skvělý norský klavírista Leif Uve Andsnes bude solistou za doprovodu svých krajanů z norského komorního orchestru. Pak nás také čeká třeba Mendelssohnova hudba, no a už brzy si i zasoutěžíme, jak jsem sliboval, o vstupenky do státní opery. Bude to představení až v říjnu, konkrétně 25.10. od 14 hodin a bude tam uveden známý muzikál Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street, muzikál Stevena Sondheima, v němž hlavní roli vraždícího holiče stvární Adam Plachetka. Tak pokud máte zájem o toto představení, můžete s námi soutěžit už zhruba za 10 minut v našem dopoledním vysílání na obvyklém čísle 739-987-987. To má ale ještě čas, nejdříve teď hudba Josefa Haydna, druhá věta z klavírního koncertu číslo 11.

Hrál nám norský klavírista Leif Ove Andsnes, který spolu se svými krajany z Norského komorního orchestru provedl druhou část Haydnova klavírního koncertu číslo 11 D-dur. Pokračovat teď budeme hudbou pro smyčce, bude to smyčcový oktet S-dur Felixe Mendelssohna Bartholdyho, což je skladba, kterou Mendelssohn napsal v době, kdy mu bylo pouhých 16 let. Byla to jedna z prvních skladeb svého druhu pro tehdy neobvyklé a nové obsazení zdvojeného smyčcového kvarteta. No a my uslyšíme skerco z tohoto Mendelssohnova smyčcového oktetu, a to v podání dvou světoznámých smyčcových kvartet, která na této nahrávce spojila své síly. Jsou to soubory Katior Eben a Belča Quartet. No a hned po této skladbě, tedy po tomto svižném skercu z Mendelssohnova oktetu S-dur, si také zasoutěžíme, jak jsem už sliboval, o vstupenky na muzikál Svíny Todd na 25. října, které do soutěže věnovala Státní opera v Praze.

Na Rádiu Klasik Praha v dopoledním vysílání teď zaznělo skerco ze smyčcového oktetu Esdur Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Skladba, kterou Mendelssohn napsal v pouhých 16 letech v roce 1825, takže nedávno tedy uplynulo 200 let od její premiéry. Je to jedna z Mendelssohnových prvních skladeb, kterými se proslavil a založil tak, řekněme, také novou formu smyčcového oktetu, která v té době nebyla vůbec obvyklá. No a nám teď třetí větu z tohoto Mendelssohnova díla zahráli soubory Katior Eben a Belča Quartet, tedy dvě světoznámá smyčcová kvarteta, která spojila síly na této nahrávce vydané v loňském roce. No a jak jsem sliboval, dnes si zasoutěžíme v našem dopoledním vysílání o vstupenky, které do soutěže věnovala Státní opera v Praze. Jsou to vstupenky na představení muzikálové, které se bude hrát ve Státní opeře na začátku příští sezony. Je to muzikál Svíny Todd, Ďábelský holič z Fleet Street, což je úspěšný muzikál skladatele a libretisty Stevena Sondheima. Je to představení s hororově groteskní tématikou, které je protchnuto černým humorem a ironií. Odehrává se v Londýně viktoriánské éry, kde tedy řádí vraždící holič Svíny Todd spolupracující s pekařkou, která jeho oběti zapéká do koláčů. Je to strašlivá zápletka. No a v roli Svínyho Todda se představí v této nové muzikálové inscenaci ve Státní opeře v Praze basbaritonista Adam Plachetka. Bude to režijní pojetí režiséra Martina Čičváka. No a vy můžete teď tedy vyhrát na tento populární muzikál dvě vstupenky. Bude to představení až v říjnu 25.10. od 14 hodin ve Státní opeře. A soutěžit s námi můžete za obvyklých podmínek, tedy pokud jste u nás v soutěži nic nevyhráli v uplynulých 14 dnech. A pokud mi na telefonní číslo 739 987 987 jako první zavoláte správnou odpověď na soutěžní otázku, samozřejmě tedy až po jejím doznění. Doplním, že vstupenky v tomto případě můžeme výherci poslat také prostřednictvím e-mailu. Už jsem říkal, že hlavní roli Svínyho Todda v tomto muzikálu ve Státní opeře stvární slavný český operní pěvec basbaritonista Adam Plachetka. Nicméně muzikál Svíny Todd byl také zfilmován režisérem Timem Burtonem. No a já se ptám, který slavný herec stvárnil roli Svínyho Todda v tomto filmovém zpracování.

0: To byl krátký úryvek ze skladby Offertorium de Passione Domini barokního autora Benedikta Antona Aufschneitera v podání souboru Muzika Antiqua Praha. No a my jsme během této krásné barokní hudby také soutěžili dnes se Státní operou v Praze, která věnovala do soutěže vstupenky na muzikálové představení s názvem Sweeney Todd, ďábelský holič z Fleet Street, které se bude ve Státní opeře v Praze hrát v nadcházející sezóně. Premiéra bude ve čtvrtek 24. září. No a my jsme soutěžili o vstupenky na jednu z repríz, ta bude až v říjnu, bude to repríza v neděli 25.10. od 14 hodin. Je to tedy známý muzikál Stevena Sondheima, který Státní opera uvede v režii Martina Čičváka s Adamem Plachetkou, slavným basbaritonistou v titulní roli Sweeneyho Todda. No a já jsem se ptal, kdo stvárnil tuto roli vraždícího holiče v filmovém zpracování tohoto muzikálu, které natočil režisér Tim Burton. No a správnou odpověď tedy, že v tom filmovém zpracování Sweeneyho Todda hrál Johnny Depp, tak tu mi jako první zatelefonoval pan Dany, který tedy vyhrál dvě vstupenky na představení ve Státní opeře 25. října. A tím tomu ještě jednou gratuluji. Za chvíli budeme pokračovat hudbou Maurice Ravela a pak třeba ještě také Mozartova klavírní hudba. Nás čeká před 10. hodinou tady na frekvenci 98,7.
1: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
2: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
3: Zažijte krásu lidského hlasu. Pořiďte sobě nebo svým blízkým abonentní vstupenku na 92. sezónu Pražského filharmonického sboru. Na pražskyfilharmonickyzbor.cz. Generálním partnerem nejstaršího českého profesionálního sboru je skupina ČES.
4: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
5: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 000, včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
8: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Poslouchali jsme hudbu Maurice Ravela, čtvrtou část z jeho skvělého smyčcového kvartetu F-dur z roku 1903, který je inspirován o 10 let starším dílem Claude Debussyho, také smyčcovým kvartetem. No a po smyčcových nástrojích opět přichází klavír v našem vysílání. Pianistka Ladislava Vondráčková nám zahraje druhou větu z klavírní sonáty číslo 18 Wolfganga Amadea Mozarta.

0: Krátce před 10. hodinou teď dozněla tato pomalá věta z 18. klavírní sonáty Wolfganga Amadea Mozarta v podání klavíristky Ladislavy Vondráčkové. Dále nám zaspívá v našem dopoledním vysílání kontratenorista Filip Žaruský, který společně se souborem L'Arpeggiata na album vydané před 3 lety natočil francouzské dvorské árie ze 17. století. Toto bude jedna z nich, bude to árie Non Speri Pieta od autora, jehož jméno zřejmě českému posluchači nic neřekne, jmenoval se Etienne Moulinier. No a pak ještě dále v našem vysílání třeba uslyšíte také Verdiho, filmovou hudbu Dvořáka, Offenbacha, Šostakoviče a mnoho dalšího už v nejbližších minutách tady na frekvenci 98,7.
1: Klasik Praha.
2: Klasik Praha.

Tři minuty po desáté na Klasik Praha zazněla teď tato francouzská dvorská arie ze 17. století od autora jménem Étienne Moulinier, nazvaná Non speri pietà, neboli v překladu Nedoufej v milost. Zaspíval nám ji kontratenorista Filip Žarusky, doprovázený souborem L'Arpeggiata, ansámblem, který hraje starou hudbu, často ve velmi originálních a osobitých aranžmá z prvky improvizace a folkloru. No a dlouholetou uměleckou vedoucí tohoto ansámblu je teorbistka Kristina Pluhar. A dále tu mám hudbu Giuseppa Verdiho, dramatickou předehru k opeře Síla osudu, v níž se vystřídá celá řada různých nálad a kterou nám teď zahraje londýnská Nová filharmonie pod taktovkou dirigenta Igora Markeviče.

Tak to byla pestrá mozaika různých hudebních nálad a výrazů, tvořící předehru k opeře Síla osudu od Giuseppa Verdiho. Tuto dramatickou hudbu nám hrála londýnská Nová filharmonie na této starší nahrávce pod taktovkou dirigenta Igora Markeviče. No a dále si poslechneme anglikánský hymnus I Was Glad, skladbu Charlesa Huberta Perryho, významného autora anglikánské chrámové hudby, a zpívat nám bude sbor Trinity College v Cambridge, tedy jeden z předních světových univerzitních sborů, který na varhany doprovodí Philip Rushforth.

Na Klasik Praha právě teď zazněl anglikánský hymnus I Was Glad, dílo skladatele Charlese Huberta Perryho. Zpíval nám univerzitní sbor Cambridgeské Trinity College, na varhany hrál Philip Rushford. A po hudbě duchovní teď opět hudba filmová, Alan Silvestri a jeho hudba, kterou složil pro science fiction komedii s názvem Návrat do budoucnosti z roku 1985.

0: Klasik Praha.
1: Mým dalším hostem bude zakladatelka mezinárodní violové soutěže Oskara Nedbala, které se zeptám, kolik českých violistů se hlásí do této soutěže. Violistka Kristýna Fialová se nyní hodně věnuje propagaci nástroje mezi mladými lidmi. Pozveme také na Jihočeský komorní festival. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Lask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: 每一件漂亮的T恤 条纹多多品质保证 只需要您的几条个人信息 和银行卡号
5: Nekupujte drahý značky ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším, Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
8: Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
7: To je mazec.
8: Tatart, opravdový elektrospecialista.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
2: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
12: Ladíte Klasik Praha.

Pět minut před půl jedenáctou zazněla teď jedna z takzvaných cigánských melodií Antonína Dvořáka. Je to písťový cyklus, který napsal Dvořák původně na německé texty na básně Adolfa Hejduka. Později byla vydána i česká verze. No a z tohoto Dvořákova písňového cyklu jsme teď poslouchali píseň druhou, nazvanou Ach, kterak trojhranec můj překrásně zvoní, přičemž trojhranec tedy znamená triangl. No a hrálo nám Talichovo kvarteto, které natočilo tento Dvořákův v cyklu cigánské melodie v úpravě Jiřího Kabáta na své album vydané v loňském roce. Dále si poslechneme čardáš z baletu Coppelia od francouzského skladatele Léa Delíba. Bude nám hrát berlínská filharmonie, řízená svým dlouholetým šéfem Herbertem von Karajanem. No a dále pak ještě před 11. hodinou třeba také Mozart, hudba Žaka Offenbacha pro solové violončelo a spousta další krásné hudby zazní tady na frekvenci 98,7.

Je 10:30, toto byl svižný čardáš z baletu s názvem Coppelia od francouzského skladatele Léa Delibes pod taktovkou svého dlouholetého šéfdirigenta Herberta von Karajana, který stál v čele tohoto orchestru více než 3 desetiletí, hrála na nahrávce Berlínská filharmonie. Po hudbě Léa Delibes tu ještě mám hudbu dalšího frankofonního autora, bude to belgicko-francouzský skladatel Jacques Offenbach, který se nejvíce proslavil svými operetami, ale my si teď poslechneme jeho tvorbu pro solové violo, protože Jacques Offenbach byl i vynikajícím violončelistou, jeden nástroj se dokonce živil jako koncertní violončelista, tedy jeden čas se živil hrou na tento nástroj. No a my z jeho violončelového koncertu G-dur, takzvaného vojenského, teď uslyšíme první větu, kterou nám zahraje solista Edgar Moreau, doprovázený dechovým orchestrem Le Force Majeure pod taktovkou jiného violončelisty a také dirigenta Rafaela Merléna.

Jsou 10:45, posloucháte dopolední vysílání hudebního rádia Klasik Praha. No a právě teď dozněla hudba Jacques Offenbacha. Slyšeli jsme první část jeho violončelového koncertu G-dur pro solové violončelo a dechový orchestr, kterému se přezdívá Vojenský. Solo hrál violončelista Edgar Moreau a doprovázel ho orchestr Le Force Majeure pod taktovkou dirigenta a také violončelisty Rafaela Merléna. Dále si poslechneme hudbu Dmitrije Šostakoviče, respektive Šostakovičovo aranžmá muzikálové písně s názvem Tea for Two, neboli Čaj pro dva, což je skladba, která tedy je známá v Šostakovičově úpravě pod názvem Tahiti Trot. Je to úprava, která vznikla ze sásky mezi Šostakovičem a dirigentem Nikolajem Malkem, který se s Šostakovičem vsadil o 100 rublů, že tuto muzikálovou píseň nedokáže zaranžovat pro orchestr za méně než hodinu. Šostakovič to dokonce zvládl za 3/4 hodiny, no a výsledek této sázky si tedy poslechneme teď v podání Královského koncertního orchestru Amsterdam.

0: Klasik Praha.
1: Legendární skladatel Philip Glass chystá velkolepou koncertní šňůru ke svým 90. narozeninám a my se v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na jeho projekty. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz. Zveme vás v sobotu 29. srpna na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu pod širým nebem na zámku Liteň. Kateřina Kněžíková, Adam Plachetka, Daniel Matoušek, orchestr a sbor Národního divadla. Neopakovatelný zážitek blízko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zámekliteň.cz.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
4: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
5: A jak to děláte?
4: Jednoduše, jsme Siegel.
6: www.siegel.cz.
7: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, bilabil, CZ.
8: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portál CZ.
9: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
10: Ekokom. Dobrý den, jmenuji se Roman Kaděra a rád bych vás pozval do autosalonu Seat Auto Jarov.
11: Jsme jediný oficiální prodejce vozu Seat v Praze. U nás najdete největší skladovou zásobu a nejlevnější splátky operativního leasingu. Nenakupujte přes zprostředkovatele. U nás koupíte napřímo a výhodně. Auto Jarov, váš nejlepší výběr pro koupi vozu v Praze. Navštivte nás ještě dnes. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
2: Ladíte Klasik Praha.

Na Rádiu Klasik Praha nám teď 4 minuty před 11. zpívala slovenská sopranistka Edita Gruberová, koloraturní pěvkyně, která se proslavila právě touto rolí královny noci z Mozartovy opery Kouzelná flétna, doslova po celém světě. Sklízela s ní velké úspěchy v zahraničních operních domech. No a teď nám za doprovodu orchestru Curišské opery tedy zpívala slavnou árii královny noci ze druhého jednání, obsahující i pověstná vysoká F. No a dále v našem programu budeme pokračovat slavnou bossanovou, kterou složil Antonio Carlos Jobim, jmenuje se Dívka s Ipanemi. Údajně je to jedna z vůbec nejvíce nahrávaných skladeb populární hudby ve 20. století. Na druhém místě hned po písni Yesterday od Beatles. No a my uslyšíme tedy verzi, kterou natočil kytarista Miloš Karadaglič, černohorský hudebník. A pak se ke klasice zase vrátíme s hudbou barokního skladatele jménem Evaristo Felice da Labaco, také hudba France Schuberta, Béli Bartoka, Johana Sebastiana Bacha a dalších zazní tady na frekvenci 98,7 už v nejbližších minutách.

4 minuty po 11. hodině teď na Klasik Praha dozněla hudba raně barokního skladatele, který se jmenoval Evaristo Felice da Labaco. Vyslechli jsme první část z jeho koncertu pro více nástrojů neboli Concerto a più instrumenti D-dur číslo 6 z opusu 5. No a hrál nám skvělý soubor The English Concert, vynikající interpreti staré hudby, které často slýcháte v našem vysílání. A pokračujeme opět se tvorbou klavírní. Od France Schuberta zazní jedno z jeho emprompty, což jsou tedy spontánně zkomponované skladby připomínající improvizaci. A my uslyšíme emprompty číslo 4 z opusu 90 Allegretto Azdur, které nám zahraje skvělá klavíristka Elizabeth Leonskaja.

Na Rádiu Klasik Praha jsme teď v podání skvělé pianistky Elizabet Leonské vyslechli Schubertovu skladbu Emprompty číslo 4 z opusu 90 Allegretto Azdur. No a dále nás čeká trochu modernější hudba, bude to Béla Bartok a jeho velice populární skladba s paradoxně znějícím názvem Koncert pro orchestr. Druhou část tohoto Bartókova díla si poslechneme z nahrávky Jiřího Bělohlávka a České filharmonie, pak ještě třeba také úryvek z jednoho z Bachových braniborských koncertů, ale i hudba Ludwiga van Beethovena nebo Vítězslava Nováka nás čeká už brzy tady na frekvenci 98,7.

0: Klasik Praha.
1: V benátském paláci Vendramin Kalergi strávil poslední měsíce svého života a 13. února 1883 zde zemřel Richard Wagner. Dnes v tomto paláci slavného skladatele připomíná malé, ale významné muzeum. Jaké artefakty ukrývá? Prozradíme v dalším dílu pořadu s pondělní premiéru od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: Trička ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla byl CZ.
4: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
2: Ladíte Klasik Praha.

Na Rádiu Klasik Praha jsme teď slyšeli 5 minut před 11:30 hudbu Johanna Sebastiana Bacha Adagio z jednoho z jeho braniborských koncertů. Na nahrávce účinkoval soubor Muzika Antiqua Köln, řízený Reinhardem Goeblem, který nám tedy hrál Bachovu hudbu na dobové nástroje. No a některé z Bachových braniborských koncertů můžete slyšet tento týden také v Litomyšli na koncertech České komorní filharmonie 18. a 19. června, kde pod taktovkou Nikolase Kremera zazní braniborské koncerty číslo 2, 6 a 4, ještě doplněné také skladbami Georga Filipa Telemana a Georga Friedricha Händla. No a my pokračujeme teď v našem dopoledním programu současnou americkou tvorbou. Bude to skladba skladatelky jménem Marilyn Bliss, která se jmenuje The Discovery of Honey, neboli Objevení medu. Skladba pro dechové nástroje a perkuse, která je inspirována stejnojmenným obrazem od renesančního toskánského malíře jménem Piero di Cosimo. No a tuto skladbu plnou zajímavých zvukových efektů nám zahraje český soubor Belfiato Quintet, který se dílům amerických současných autorů věnoval na albu vydaném v loňském roce, ze kterého pochází i tato ukázka.

Hrál nám soubor Belfiato Quintet, jehož členové si v této skladbě zahráli nejen na své dechové nástroje, ale také na různé nástroje perkusní anebo třeba na kazoo. Byla to hravá skladba současné americké autorky Marilyn Bliss s názvem Objevení medu, The Discovery of Honey, inspirovaná stejnojmenným renesančním obrazem malíře Piera di Cosima. A byla to ukázka z alba loni vydaného, kde tedy Belfiato Quintet hraje díla současných amerických autorů pro toto obsazení, tedy pro dechové kvinteto. No a dále nás čeká slavná druhá věta z Beethovenovy 7. symfonie A-dur. Dirigent Georg Scholty na nahrávce řídí Chicagské symfoniky, se kterými natočil komplet všech symfonií Ludwiga van Beethovena. A pak před 12. hodinou ještě třeba barokní hudba a nebo také část z klavírního koncertu Vítězslava Nováka zazní tady v našem dopoledním vysílání na frekvenci 98,7.

Tak to byla působivá druhá věta z Beethovenovy 7. symfonie a dur. Beethovenovy symfonie spojené také s dnešními českými zeměmi, neboť Beethoven ji napsal částečně v Teplických lázních v dnešních severních Čechách. Tato druhá věta, ta byla už při premiéře symfonie nejúspěšnější, musela se dokonce opakovat. No a my jsme poslouchali nahrávku dirigenta Georga Šoltyho a Chicagských symfoniků. Dále nám teď zaspívá v dopoledním vysílání pěvec Michael Spires, což je americký pěvec, který si říká baritenorista, věnuje se tedy jak tenorovým, tak i baritonovým rolím. No a svůj velký hlasový rozsah předvede i v této árii, což je árie Segesta z prvního dějství opery Arminio od Johanna Adolfa Haseho. Árie se jmenuje Solcar Pensaun Marsicuro a Michael Spires se v této jeho tříoktávové exhibici doprovodí soubor Il Pomodoro. No a pak ještě hudba Vítězslava Nováka nebo Georga Filipa Telemana zazní tady na rádiu Klasik Praha před 12. hodinou.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se Roman Kaděra a rád bych vás pozval do autosalonu Seat Auto Jarov.
3: Jsme jediný oficiální prodejce vozu Seat v Praze. U nás najdete největší skladovou zásobu a nejlevnější splátky operativního leasingu. Nenakupujte přes zprostředkovatele. U nás koupíte napřímo a výhodně. Auto Jarov, váš nejlepší výběr pro koupi vozu v Praze. Navštivte nás ještě dnes. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
5: Třikrát zelená, smažák.
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
10: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
11: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Na Rádiu Klasik Praha jsme teď poslouchali hudbu Vítězslava Nováka, druhou část jeho klavírního koncertu E-moll v podání skvělých českých interpretů. Solistou na klavír byl Jan Bartoš a Symfonický orchestr Českého rozhlasu řídil na této nahrávce dirigent Jakub Hruša. A blížíme se k poledni, a tedy i k závěru dnešního dopoledního bloku našeho vysílání. Poslechneme si Telemanovu hudbu, bude to část Skaramuš z Telemanovy, takzvané burleskní uvertyry B-dur, ovšem v úpravě pro cimbálovku. Zahraje nám soubor Il Suonar Parlante pod vedením Vittoria Gilmiho. Je to nahrávka, na které spolupracovali i se slovenskými hudebníky, takže mimo jiné třeba bude hrát na housle Stanislav Palúch.

0: Je 12 hodin a Telemanovu hudbu jsme poslouchali v této úpravě pro cymbálovku v energickém podání souboru Il Suonar Parlante, což je ansámbl vedený gambistou Vittoriem Gyelmim a na této nahrávce s nimi spolupracovali i slovenští hudebníci, třeba teď jsme slyšeli houslistu Stanislava Palucha. No a Vittoria Gyelmiho, tohoto gambistu a vedoucího souboru Il Suonar Parlante, můžete letos slyšet i tady v Praze. Bude to ve čtvrtek 30. července v Lobkovickém paláci v rámci festivalu letní slavnosti staré hudby. Vittorio Gyelmi přijede společně s dalšími třemi gambisty a zahrají hudbu anglických raně barokních autorů jako Persla, Blowa, Playforda a dalších. No a my budeme pokračovat v našem programu hudbou Jeana Sibelia, to už ovšem bude součást dnešního odpoledního programu, kterým vás dnes provede kolega Stanislav Předota. Od mikrofonu se pro dnešek loučí Ondřej Fischer, přeji vám hezké úterý, slyšet mě ještě můžete také dnes od 19 hodin v pořadu Hudba v miléniu a jinak se budu v živém vysílání těšit opět na slyšenou zítra v obvyklém čase mezi 9 a 12 hodinou.
1: Tohle je Klasik Praha.

0: Krásný den, milí posluchači stanice Klasik Praha, vám přeje Stanislav Předota. Je pravé poledne, úterý 16. června, přesněji 11,5 minuty po 12. hodině. A svátek dnes mají všichni Zbyňkové, takže přeji vše dobré. My jsme naše popolední vysílání po zprávách zahájili symfonii číslo 6 d-moll. Poslouchali jsme prvou větu Allegro molto moderato. Autorem této symfonie je Jean Sibelius. Hrála nám Helsinská filharmonie a dirigoval Leif Segerstam. Na dnešní odpoledne mám pro vás kromě krásné hudby samozřejmě, připravenou také soutěž. Rozdávat se budou vstupenky na představení ve Státní opeře. K tomu se ale ještě během odpoledne dostaneme. Teď je tu před námi klavírní sonáta číslo 18 D-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Poslouchat budeme třetí větu.
1: Je čas hledat krásu a čas nacházet ji v hudbě.
2: Stanislav Předota na Klasik Praha.

Poslouchali jsme Allegretto, třetí větu ze sonáty číslo 18 D-dur od Wolfganga Amadea Mozarta. Hrála nám klavíristka Ladislava Vondráčková. Následující minuty budou patřit hudbě filmové. Konkrétně to bude snímek Svět podle Prota. K němuž hudbu napsal Edward Shearmer.

0: Klasik Praha.
1: Legendární skladatel Philip Glass chystá velkolepou koncertní šňůru ke svým 90. narozeninám a my se v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na jeho projekty. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
5: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
4: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, Belavil, CZ.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
8: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
9: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídíte odpad.
10: Ekokom.

Kontratenorista Jakub Josef Orlínsky zaspíval árii z opery La Calisto, jejímž autorem je Francesco Cavalli. Doprovázel soubor Il Pomodoro, dirigoval Maxim Emelianichev. Školní rok se sice blíží ke svému konci, ale Taneční centrum Praha vás zve na představení Bolero, které se uskuteční 25. června letošního roku od 19 hodin v divadle Bez zábradlí. Program Bolero propojuje čtyři choreografie současného tanečního divadla. Společným tématem je člověk, jeho charakter, vnitřní svět, vztahy k ostatním lidem i k okolnímu světu. Hudebním podkladem dvou choreografií jsou skladby George Bizeta a Maurice Ravela, které připomínají výročí těchto autorů. Součástí večera je také choreografie Rozeznávám na hudbu Petra Habky. A ta je ještě navíc doplněna o verše Jaroslava Seiferta, Františka Hrubína a Vladimíra Holana. Jedná se tedy o výjimečné propojení tance, hudby i poezie. Interprety tohoto večera jsou členové souboru Balet Praha Junior. A já ještě připomenu, kam můžete na představení Bolero zajít. Bude to divadlo Bez zábradlí 25. června od 19 hodin.

Cincinnati Pops Orchestra a dirigent Erich Kunzel nám zahráli mexický tanec od George Gershwina. A teď se vydáme do jižních částí našeho státu, do Českých Budějovic, kde se narodil skladatel Vojtěch Jírovec. To bylo v roce 1763. My si od tohoto skvělého autora, který pak našel uplatnění především ve Vídni, poslechneme část z jeho symfonie S-dur opus 18. Bude to druhá věta Andante Moderato.

Druhou větu ze symfonie S. dur o Vojtěcha Jírovce zahrála Jihočeská komorní filharmonie s dirigentem Janem Talichem. V červnu roku 1884 obdržel Antonín Dvořák oznámení od významné instituce Londýnské filharmonické společnosti o jmenování jejím čestným členem. Zároveň s tímto oznámením obdržel také objednávku na novou symfonii. Plodem se stala symfonie číslo 7 D-moll, která pak měla premiéru 22. dubna roku 1885 v Londýně. A Philharmonic Society orchestr dirigoval Antonín Dvořák. My si teď z této Dvořákovy 7. symfonie D-moll poslechneme třetí větu Viváče.

Skercovou třetí větu ze symfonie D-moll číslo 7 od Antonína Dvořáka zahrál Český národní symfonický orchestr. Dirigoval Zdeněk Košler. A teď je to hudba velice známá. Poslechneme si část z koncertu Léto od Antonia Vivaldiho.

0: Třetí větu z koncertu Léto, popisující bouřku, nám v skutku bouřlivě zahrál soubor Europa Galante s uměleckým vedoucím Fabiem Biondim. A po hudbě Vivaldiho přichází hudba Šostakovičova. Poslechneme si jednu ze tří fug pro klavír. Hrát nám bude Daniil Trifonov a je to část z alba Šostakovič Discoveries, tedy Šostakovičovské objevy, které vyšlo v loňském roce a obsahuje různé rarity a velmi zřídka uváděné skladby Dmitrije Šostakoviče.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegel.
3: www.siegel.cz
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Hej vy, ano vy. Na belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární teambuilding, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem.
9: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
10: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Číslo 1 z cyklu 3 fugy pro klavír od Dmitrije Šostakoviče zahrál Daniil Trifonov. A teď půjdeme na návštěvu do chrámu. Poslechneme si totiž chrámovou sonátu číslo 14 C-dur Wolfganga Amadea Mozarta.

0: Dozněla chrámová sonáta číslo 14 C-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Hrálo nám kolegium českých filharmoniků s houslistou Bohuslavem Matouškem. Posloucháte stanici Klasik Praha, dnes je úterý 16. června a právě v tuto chvíli je 13.00. Jsou tu další pravidelné zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Diváci přenosů nejvyšší české fotbalové soutěže jsou během zápasů vystaveni výraznému množství reklamy na hazardní hry. Vyplývá to ze studie geografa Filipa Kovaříka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Podle níž se během jednoho utkání Chance ligy objevilo v průměru 57 reklam o délce 12 minut propagace sázení. Autoři během analýzy 32 utkání zaznamenali 1824 reklamních sdělení, přičemž značná část z nich se objevovala během hry. Výzkum zároveň ukázal, že více než čtvrtina reklamních sdělení využívala známé sportovce nebo celebrity. Podle autorů studie mohou právě veřejně známé osobnosti přispívat k normalizaci hazardu, zejména mezi mladšími diváky. Ukrajinské drony v noci na dnešek zasáhly rafinerii v Moskvě. Údery se obešly bez obětí. Ukrajina se pátým rokem brání ruské agresi a zintenzivňuje útoky dronů středního a dlouhého doletu na cíle v Rusku. Zasahuje zejména lokality spojené s ropným průmyslem. Tyto útoky již na mnoha místech vedly k problémům se zásobováním palivem a kvůli tomu v Rusku rostou ceny pohonných hmot. Bohuslav Martinů neustále zkoumal nové formy a čerpal z rozličných zdrojů, ať už to byly jazz, moravská nebo slovenská lidová poezie, barokní koncerto grosso či středověká jarmareční hra. Právě středověký nizozemský příběh o dívce Mariken, která místo u Boha hledala pomoc u samotného ďábla, zhudebnil Martinů ve 30. letech minulého století během svého pařížského období hned dvakrát. Českou verzi známe jako součást čtyřdílné opery Hry o Marii. Existuje ale také verze francouzská, která měla světovou premiéru až loni ve Spojených státech amerických. V Evropě operu Mariken z Nimeg poprvé tento týden uvede Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK s dirigentem Tomášem Netopilem, a to ve středu 17. a ve čtvrtek 18. června jako zakončení sezóny v Pražském obecním domě. V zápětí hned potom v pátek 19. na festivalu Smetanova Litomyšl. Dnes je oblačno až zataženo, v Čechách čekáme od západu místy občasný déšť nebo přehánky. Na západě Čech se večer výjimečně mohou vyskytnout i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku se srážky objeví až večer. Nejvyšší dnešní teploty 18 až 23 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 25, v tisíci metrech na horách kolem 15 stupňů.
1: Jsme Klasik Praha.

Poslouchali jsme krásnou skladbu z přelomu renesance a baroka, jejímž autorem byl Daniel Norcombe, anglický skladatel, který žil mezi lety 1576 a 1647. Byla to skladba With Angel's Face and Brightness, tedy s andělskou tváří a jasem. Zpívala sopranistka Karine Tini a doprovázel ensemble Feuervogel. Následuje koncert pro klavír a orchestr A-moll opus 16 Edvarda Hagerupa Grieg'a. Klavírista Petr Jablonsky zahraje třetí, tedy závěrečnou větu.

To byl velkolepý závěr klavírního koncertu Amol opus 16 od Edvarda Hagerupa Griega. Třetí větu zahrál klavírista Petr Jablonsky, doprovázel The Philharmonia Orchestra a dirigoval Peter Maag. Skladatele Gaetana Donizettiho známe především jako autora operního. My si ale teď od něj poslechneme jednu z jeho písní. Amor Marinaro. Zpívat bude tenorista Juan Diego Flores.

0: Rozvernou píseň Gaetana Donizettiho Amor Marinaro o přelétavé námořnické lásce zaspíval tenorista Juan Diego Flores. A po této veselé písničce nás čekají Gaieté Parisienne, pařížské radovánky. To tak se jmenuje balet, který sestavil Manuel Rosenthal z melodií operet Krásná Helena, Pařížský život, Cesta na měsíc, Orfeus v podsvětí, skladatele Jacquesa Offenbacha.
1: Klasik Praha.
0: Skvělý ansámbl Nachtmusik v roce 2001 natočil Mozartovu serenádu číslo 10 B-dur, známou pod názvem Gran Partita. Je to rozsáhlá a hudebně nesmírně pozoruhodná skladba a my si ji budeme moci poslechnout v dalším dílu pořadu Švédský stůl. Stanislav Předota se těší na setkání v neděli v 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
7: Využijte jak pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: Lidl jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
8: Dobrý den, jmenuji se Roman Kaděra a rád bych vás pozval do autosalonu Seat Auto Jarov.
9: Jsme jediný oficiální prodejce vozu Seat v Praze. U nás najdete největší skladovou zásobu a nejlevnější splátky operativního leasingu. Nenakupujte přes zprostředkovatele. U nás koupíte napřímo a výhodně. Auto Jarov, váš nejlepší výběr pro koupi vozu v Praze. Navštivte nás ještě dnes. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Pittsburghský symfonický orchestr s dirigentem Andrem Prevejenem nám zahrál část hudby z baletu Gaieté Parisienne, pařížské radovánky z hudby Jacques'a Offenbacha. A po této veselé hudbě přijde další pozitivní kousek. Je tu uherský tanec číslo 4 Fismol od Johannesa Brahmse.

Poslouchali jsme uherský tanec číslo 4 Fismol od Johannesa Brahmse. Hrál Londýnský symfonický orchestr a dirigoval Neeme Järvi. A teď tu máme hudbu Wolfganga Amadea Mozarta. Poslechneme si část z jeho takzvané malé G-moll symfonie, tedy symfonie číslo 25 G-moll. Tuto symfonii i přes v podstatě vyšší číslo 25 napsal Mozart ve svých 17 letech a poprvé zazněla v roce 1773. My si teď ze symfonie G-moll poslechneme čtvrtou větu Allegro.

Čtvrtou závěrečnou větu ze symfonie G-moll číslo 25 od Wolfganga Amadea Mozarta zahrál Brucknerův orchestr Linec, který dirigoval Martin Ziegart. Jméno autora následující skladby není příliš známé, a to hlavně proto, že zemřel v pouhých 31 letech během první světové války. Jmenoval se George Butterworth a je to anglický skladatel a zároveň také sběratel lidových písní. Dvě lidové melodie najdeme třeba také v jeho rapsodii pro orchestr s názvem Shropshire Lad, tedy Mládenec ze Shropshire.

0: Liverpoolská královská filharmonie pod taktovkou Andrew Menzieho zahrála rapsodii pro orchestr Shropshire Lad, mladík ze Shropshiru, od skladatele George Butterworthe. A následuje smyčcový sextet A-dur skladatele Nikolaje Rimského-Korsakova. Korsakov ho napsal v roce 1876. Tento smyčcový sextet má celkem 5 vět. My si poslechneme teď tu pátou, finální.
1: Zažijte krásu lidského hlasu. Pořiďte sobě nebo svým blízkým abonentní vstupenku na 92. sezónu Pražského filharmonického sboru na pražskyfilharmonickyzbor.cz. Generálním partnerem nejstaršího českého profesionálního sboru je skupina ČES.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
4: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
5: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portál CZ.
6: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
8: Posloucháte Klasik Praha.

Dozněla pátá finální věta ze smyčcového sextetu A-dur od Nikolaje Rimského-Korsakova. Skladba je napsána pro dvojici houslí, viol a violončel a nám na nahrávce hráli houslisté Pavel Hůla a Miloš Černý, violisté Zbyněk Padourek a Josef Klusoň a violončelisté Václav Bernášek a Michal Kaňka. Už jsem se po 12. hodině zmínil, že na dnešní odpoledne mám pro vás připraveny dvě volné vstupenky, které dostane jeden z vás, který uspěje v rozhlasové soutěži. Na podzim letošního roku, konkrétně na 24. září, chystá Národní divadlo v Praze v budově Státní opery poněkud netradiční premiéru. Bude to inscenace legendárního broadwayského muzikálu Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street od skladatele Stevena Sondheima a libretisty Hugh Wheelera z roku 1979. A já tu pro vás mám dvě volné vstupenky na jednu z repríz tohoto thrilleru muzikálu, který se uskuteční 25. října letošního roku od 14 hodin odpoledne. Takže soutěžit budeme tentokrát o dvě vstupenky na 25. října až na podzim. A soutěžit budeme nějak pár minut po půl třetí.

0: Poslouchali jsme Mazurku cismol opus 30 od skladatele Friderika Chopina. Hrál Marek Kozák. Posloucháte stanici Klasik Praha, kterou si můžete naladit na frekvenci 98,7, poslouchat v mobilních zařízeních, v digitální vysílání DAB a samozřejmě také přímo z webových stránek našeho rádia s adresou www.klasikpraha.cz. Na těchto stránkách kromě online vysílání najdete také řadu kulturních tipů, zajímavostí a rovněž podcasty některých pořadů. V našem vysílání teď budeme pokračovat hudbou Girolama Frescobaldiho, tedy italského barokního skladatele. Poslechneme si árii nad Pasacalí Così mi disprezzate, tak mnou pohrdáte. Zpívat bude kontratenorista Jakub Josef Orlínský.
1: Jsme Klasik Praha.

Kontratenor Jakub Josef Orlínský a árie od skladatele Girolama Frescobaldiho. Doprovázel soubor Il Pomodoro. Teď si pustíme skladbu Josefa Suka, v níž se obrací vyloženě k nejstarším hudebním českým památkám. Poslechneme si Sukovu meditaci na staročeský chorál Svatý Václave.

0: symfonickou verzi meditace na staročeský chorál svatý Václave od Josefa Suka zahrál Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK s dirigentem Petrem Altrichtrem.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Rezidenční umělkyní letošního mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro byla kanadská dirigentka a sopranistka Barbara Hannigan. Novinka týdne tentokrát představuje právě nahrávku této umělkyně, která vyšla v květnu u vydavatelství Alpha Classics. Titulem této nahrávky je otázka. An American Dream, americký sen. Na CDčku najdeme skladby například George Gershwina, tam se jedná o svitu Porgy a Bess, od Aarona Coplanda Taneční symfonii, od Richarda Rodgerse valčíkovou skladbu The Carousel Waltz. A na CDčku najdeme také jednu světovou premiéru, svitu At the Fair, na pouti, kterou z různých melodií amerických autorů sestavili a upravili dirigentka Barbara Hannigan a jazzový a muzikálový hudebník Bill Elliott. Jako ukázku z tohoto zajímavého CDčka si nyní poslechneme třetí větu z Coplandovy Taneční symfonie. Barbara Hannigan na ní diriguje Göteborské symfoniky.

Göteborští symfonikové a dirigentka Barbara Hennigan zahráli třetí větu z Copelandovy taneční symfonie. Byla to ukázka z nového CDčka, které vyšlo na konci května ve vydavatelství Alpha Classics a jmenuje se otázkou An American Dream, americký sen. Kromě hudby Aarona Copelanda najdeme na CDčku ještě hudbu George Gershwina nebo Richarda Rodgerse. A teď je tu filmová hudba, kterou velmi dobře známe. Moon River, měsíčná řeka ze snímku Snídaně u Tiffanyho z roku 1960. Autorem této hudby je Henry Mancini a hrát nám budou filharmonici města Prahy.

0: Klasik Praha.
1: Můj další host se právě vrátil z Jižní Ameriky, kde byla na turné s pražskými komorními solisty. Se svým ženským souborem Trebbiano ráda objevuje ženské autorky a svou tvorbou podporuje organizaci Debra, která pomáhá pacientům s nemocí motýlých křídel. Ve studiu si se mnou povídala houslistka Martina Bačová. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, byla byl, CZ.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
9: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
10: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
11: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Mezzosopranistka Luciana Mancini zaspívala árii z opery Così perfida Arcina od skladatelky Francesky Caccini. Doprovázel soubor L'Arpeggiata, uměleckou vedoucí je Kristina Pluhar. Je pár, respektive 2 minuty po 2:30 a to je čas, na který jsem ohlásil naši rozhlasovou soutěž. Ještě než začneme soutěžit, je potřeba seznámit se s pravidly. Ta najdete na webové stránce našeho rádia s adresou www.klasikpraha.cz. Prosím všechny, aby v souladu s těmito pravidly nesoutěžili ti, kteří vyhráli v některých z našich soutěží v uplynulých 14 dnech. Pak je tu ještě oznámení pro výherce. Vstupenky jsme od Národního divadla získali elektronicky, takže vám je můžeme poslat e-mailem. A teď, o co vlastně soutěžíme? Už jsem o tom hovořil před více jak půl hodinou a jedná se o v září premiérovaný muzikál Sweeney Todd, ďábelský holič z Fleet Street. Premiéru bude mít tento muzikál 24. září a já tu pro vás mám 2 volné vstupenky na 25. října od 14 hodin odpoledne. Představení se koná v budově Státní opery Praha. A co se týká soutěžní otázky, ta se bude týkat filmu Sweeney Todd, ďábelský holič z Fleet Street, který možná dobře znáte. Je to film, který v roce 2007 natočil známý režisér Tim Burton. A zatímco v té pražské inscenaci bude hlavní role svěřena basbaritonistovi Adamu Plachetkovi, tak já se teď v soutěžní otázce ptám, kdo hrál hlavní postavu ve filmu Tima Burtona z roku 2007. Své odpovědi můžete volat na telefon 739 987 987.

kytarista Pepe Romero a Academy of St. Martin in the Fields s dirigentem Nevillem Marinerem zahráli tanec Canario z Fantazie pro šlechtice od skladatele Joaquina Rodriga. Během této optimistické hudby jste měli možnost soutěžit a ke mně do studia se jako první se správnou odpovědí dovolal pan Ludvík Josef, který věděl, že ve filmu režiséra Tima Burtona z roku 2007 Sweeney Todd, ďábelský holič z Fleet Street, zahrál hlavní roli Johnny Depp. Díky této správné odpovědi získal pan Josef Ludvík dvě volné vstupenky na muzikál Sweeney Todd, ďábelský holič Fleet Street, který budeme mít premiéru ve Státní opeře v Praze v září příštího roku. A vstupenky, které výherce získá, jsou na 25. října od 14 hodin odpoledne. Výherci samozřejmě velice gratuluji a pokud vás také tento thrillerový muzikál zajímá, tak navštivte webové stránky Národního divadla, kde se dozvíte více a budete si moci i online koupit vstupenky. A teď tu mám pro vás hudbu skladatele Karl Marie von Webera. Poslechneme si předehru k jeho opeře Oberon, kterou Weber skládal na anglické libretto pro londýnskou operu Covent Garden. Tam měla premiéru v roce 1826.

Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu s dirigentem Rafaelem Kubelíkem zahrál předehru k opeře Oberon od Karl Marie von Webera. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK si jako závěr své koncertní sezóny zvolil opravdu mimořádný program. Těšit se na něj můžeme ve dvou termínech, ve středu 17. a ve čtvrtek 18. června, pokaždé ve Smetanově síni obecního domu od 7:30. V první polovině programu zazní krásná symfonie číslo 6 F-dur, zvaná Pastorální od Ludwiga van Beethovena. V druhé polovině programu se můžeme těšit na evropskou premiéru první verze opery Mariken z Nimeg od Bohuslava Martinů. Tato opera je napsána na francouzské libretto. My známe Mariken z Nimeg jako českou čtvrtinu opery Hry o Marii od Bohuslava Martinů, která vznikla jako druhá verze tohoto tématu. Na provedení ve středu a ve čtvrtek budou jako solisté vystupovat pěvci Simona Huda Šaturová, Jiří Brückler, Bela Adamova, Daniel Matoušek, Pavel Švingr a jako vypravěč Vladimír Polívka. Spoluúčinkovat bude také Pražský filharmonický sbor se sbormistrem Lukášem Kozubíkem a Pražské symfoniky bude dirigovat Tomáš Netopil. Více informací, včetně možnosti zakoupit online vstupenky, najdete na webových stránkách orchestru s adresou www.fok.cz.

0: Berlínská filharmonie s dirigentem Simonem Rattlem zahrála prvou část z orchestrální suity Planety od Gustava Holsta. Je to část Mars, zvěstovatel války. Mimochodem, suita Planet je nejznámějším dílem Gustava Holsta a obsahuje celkem 7 planet. Merkur, Venuše, Mars, Jupiter, Saturn, Uran a Neptun. Mezi planetami chybí Země a zhudebněno není ani Pluto, protože v době kompozice v roce 1917 ještě Pluto nebylo objeveno. Planetu Pluto objevili astronomové až v roce 1930. A mimochodem v současnosti už Pluto opět není považováno za regulérní planetu, a to po definici planety na 26. valném shromáždění Mezinárodní astronomické unie, které se konalo v srpnu roku 2006 v Praze. A na tomto zasedání byla planeta Pluto degradována, dá-li se tak říci, mezi trpasličí planetky.
1: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
2: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
3: Zveme vás v sobotu 29. srpna na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu pod širým nebem na zámku Liteň. Kateřina Kněžíková, Adam Plachetka, Daniel Matoušek, orchestr a sbor Národního divadla. Neopakovatelný zážitek blízko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zámekliteň.cz.
4: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
5: Třikrát zelená, smažák! Říkej!
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
7: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
8: A jak to děláte?
7: Jednoduše, jsme Siegel.
9: www.siegel.cz.
10: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
11: Dobrý den, jmenuji se Roman Kaděra a rád bych vás pozval do autosalonu Seat Auto Jarov.
12: Jsme jediný oficiální prodejce vozu Seat v Praze. U nás najdete největší skladovou zásobu a nejlevnější splátky operativního leasingu. Nenakupujte přes zprostředkovatele. U nás koupíte napřímo a výhodně. Auto Jarov, váš nejlepší výběr pro koupi vozu v Praze. Navštivte nás ještě dnes. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Klasik Praha.
14: Klasik Praha.

známou árii z Fausta, ze třetího dějství opery Faust od Charlese Gounoda, zaspíval tenorista Piotr Pečala. Doprovázel orchestr Národní opery Lyon a dirigoval Alain Altinoglu. Symfonie číslo 101 D-dur od Josefa Haydna patří do cyklu jeho 12 takzvaných londýnských symfonií. V hlavním městě britské monarchie měla tato symfonie premiéru v roce 1794. Symfonie číslo 101 má také podtitul, a to Hodiny. Proč hodiny? To samozřejmě okamžitě poznáme, když si poslechneme druhou větu.

Jihočeská komorní filharmonie pod taktovkou Ondřeje Kukala zahrála druhou větu Andante ze symfonie Hodiny, tedy symfonie číslo 101 D-dur od Josefa Haydna. Před námi je teď část ze sonáty pro klavír od Johna Fielda. A ještě předtím, než si ji poslechneme, tak bych vás chtěl pozvat k poslechu našich dnešních večerních pořadů. Nejprve od 19 hodin to bude hudba v miléniu, v níž hosty Ondřeje Fischera budou dva představitelé letošního mezinárodního hudebního festivalu Lípa Muzika, který se bude konat už po 25. Bude to jednak Jana Semerádová, flétnistka, dramaturgině a umělecká garantka letošního ročníku a potom také ředitel festivalu Lípa Muzika Martin Prokeš. To tedy od 19 hodin. Od 20 hodin pak v rámci koncertu bez smokingu zazní dvě symfonie Leonarda Bernsteina. Symfonie číslo 1 Jeremiáš a symfonie číslo 2 Věk úzkosti. Obě zahraje orchestr Národní akademie svaté Cecílie s dirigentem Antoniem Papánem. A od 22 hodin si můžete poslechnout pořad z archivu osobností, kde hostem bude basbaritonista Adam Plachetka.

Irský skladatel a klavírista John Field se výrazně zapsal do dějin klavírní literatury, je považován za vynálezce žánru nocturno. My jsme teď od Johna Fielda vyslechli rondo z jeho sonáty S-dur, hrál nám Michal O'Rourke. A teď je tu hudba filmová, poslechneme si hudbu Jerryho Goldsmithe. Jedná se o téma z filmu Star Trek film, který byl natočen v roce 1979. Hrát nám budou filharmonici města Prahy.

0: Klasik Praha.
1: 25. ročník festivalu Lípa muzika, který každoročně na podzim rozeznívá hudbou pozoruhodná místa na Českolipsku a v okolí, bude tentokrát na téma žena. O pestré náplni letošního ročníku budeme mluvit v příštím pořadu Hudba v miléniu s ředitelem festivalu Martinem Prokešem a uměleckou garantkou programu Janou Semerádovou. K poslechu premiéry v úterý 16. června od 19. hodin vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
5: 每一件漂亮的T恤条纹多多, 品质保证, 只需要您的几条个人信息和银行卡号.
6: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
7: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
4: Ekokom.
0: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

0: Houslista Daniel Hope a Curišský komorní orchestr nám zahráli hudbu Claude Debussyho, skladbu Snění. Na stanici Klasik Praha se pravidelně věnujeme novinkám, které vycházejí v knižním nakladatelství Vyšehrad. Přednedávnem vyšla kniha rozhovorů s Tomášem Sedláčkem a já vám teď s radostí nabízím rozhovor, který právě s Tomášem Sedláčkem vedla moje kolegyně Martina Klausová.
1: Milí posluchači, jak dobře víte, na vlnách stanice Klasik Praha vás každý týden informujeme o novinkách nakladatelství Vyšehrad a jednou za měsíc máme tu milou příležitost, že za námi do studia přijde buď autor nebo někdo z redaktorů, anebo prostě osobnost, které se knížka, která u nakladatelství Vyšehrad týká. A já mám velkou radost, že v tomto týdnu je tady se mnou náš přední český ekonom, pan Tomáš Sedláček. Dobrý den.
2: Srdečně vás zdravím.
1: Naši posluchači vás určitě znají, ať už z debat televizních, rozhlasových, možná i prostřednictvím řady přednášek. Dokonce se možná chystají teď na některé vaše semináře, které vy pořádáte, jak jsem se dívala, a jsou velmi zajímavé a k tomu se možná za chviličku dostaneme. Ale my především se tady scházíme proto, že nakladatelství Vyšehrad vydává koncem května by to mělo být, to znamená v tuto chvíli už by to mělo být na pultech dobrých vydavatelství, jak se správně říká, tak vydávají knihu rozhovorů s vámi, která se jmenuje Zavři oči a podívej se, a ty rozhovory s vámi vedl publicista Michal Rozsypal. Tak o čem ta kniha je? Vy jste přední český ekonom, každý, kdo se podívá na Wikipedii, zjistí, kde všude jste se pohyboval, počínaje poradce Václava Havla přes ČSOB, kde jste byl hlavním makroekonomem, spolupodílel jste se na vzniku Národní ekonomické rady vlády, od roku 2025 jste ředitelem knihovny Václava Havla. V řadě televizních debat i rozhlasových se vyjadřujete k mnoha tématům, nejenom ryze ekonomickým. A já musím říct, že když já se dívám na debatu, ve které vy jste, tak já, protože ekonomie je prostě oblast, ve které jsem nepolíbená. Vy jste jeden z mála, komu já rozumím. To já si hrozně cením, že vy dokážete ty věci předat, přestože jste v nich velice kovaný tím způsobem, že i ten laik, jako jsem já, a samozřejmě odborník pochopitelně, ale i ten laik se v tom orientuje. Ale pojďme teď k té vaší knížce, protože mě by zajímalo, jestli v ní budou ekonomická témata, anebo jestli je to i lidská vaše zpověď, kam až jste si toho novináře pustil. Vy si tam tykáte v té knize, takže předpokládám, že nějaký vztah mezi sebou jste možná měli dřív, než ta knížka vznikla.
2: Já jsem trošku rozpačitý, protože já jsem hrozně dlouho byl na knihy skoupý, protože jsem si v hlavě srovnával a mnoho a mnohokrát přepisoval knížky od začátku, protože jak tak člověk operuje se slovem, tak jsem na to velice citlivý a jsem takový jako člověk, který má rád dokonalost slov a i v tomto se snažím být ekonomem. A tudíž jsem v rozpacích, protože knížka už je opravdu jako intimní záležitost, když člověk napíše článek nebo udělá rozhovor na, i byť je to třeba na hodinu nebo na tři, což je teď formát přednášek, který děláme v té besedě, protože proti té TikTokové moderní rychlé době ty tři hodiny je strašně nabíjející a příjemná hloubka. Nicméně knížka je něco jiného, knížka je opravdu tam, kde člověk s celou kůží na trh, tam prostě nemá výmluvu, že na to nebyla hodná chvíle nebo že na to nebyl čas na tento detail. A zároveň je to nový formát knížky, protože mnoho lidí mi píše, tak ty knížky čte rádo, ale stěžovalo se na to, že to je těžký. A on, ty věci jsou těžký, nečte se to rychle, ale čte se to jaksi hluboce, takže ten formát rozhovorů, který teď děláme s Michalem Rozsypalem, by právě měl být jakoby vyjít vstříc lidem, který mají rádi trošku jiný žánr. My s Michalem jsme se snažili o to, aby tam ta hloubka byla. Už ten název mě se strašně líbí, jsme vybrali spolu, já jsem takhle na jedné přednášce hovořil o tom, jak vlastně operujeme ve světě, který existuje, ale není hmotný, a jako příklad dávám matematiku. Jo, matematika určitě existuje, všichni víme, že 2 plus 2 je 4, ale vždycky překvapím posluchače tím, co mě překvapilo, když jsem slyšel na jedné přednášce o kvantové mechanice na MIT, kdy se uprostřed třetí přednášky pan profesor najednou rozhorlil a říkal, hele, je rok 2020, já nevím, 2, a my furt nevíme, jak vypadá trojka, nebo plus, nebo rovná se. My víme, že jsou, ale oni nikterak nevypadají. A tak jsem právě říkal, tak jako jak vypadá vaše trojka, jo? Jak je daleko od vás, je to bílý na černém pozadí, nebo je to římská trojka, nebo arabská trojka, nebo co, jak je to daleko od vás. A pak jsem právě, jak si uprostřed té přednášky na ty lidi apeloval, zavřete oči a podívejte se. A oni skutečně zavřeli oči a podívali se. A to je taková rychlá cesta, jak se dostat hluboké filozofii. A nebo se často ptám mých posluchačů, že hlas ducha, který po nás konec konců chce Václav Havel, abychom následovali, to je pro něj život v pravdě, je, že člověk následuje kritický hlas svého ducha. A si teda poprosím, že to není žádná ezoterika, ale že to mají od ekonoma, takže to je jaksi prověřený technickou analýzou. A poprosím své posluchače, a můžu to zkusit teď i posluchači současný, tak dneska je pondělí, je to tak. Tak si řekněte v duchu, i tomu tak říkáme v duchu, řekněte si, dneska je pondělí v duchu. A teď řekněte, dneska je pondělí na hlas. Můžete to?
1: Dneska je pondělí.
2: Je to ten stejný hlas?
1: Já vím, kam míříte, protože já jsem totiž dostala obtah té knížky.
2: Jo, tak to tam vidíte.
1: Ale já to vím i z toho důvodu, že pro nás, pro rozhlasový pracovníky, tahle ta různost toho vnitřního a vnějšího hlasu existuje a my si ji velmi dobře uvědomujeme. Jo, ale běžný člověk ne.
2: Jo. A tak se člověk hrozně rychle dostane k tomu, že na něj celý život mluví jakýsi hlas v duchu. A teď se ptám, čí je to hlas? Je to hlas stejného pohlaví za prvý, je to hlas příjemný, nepříjemný, je to hlas vaší maminky nebo tatínka? A většina posluchačů, tedy nejen mých, ale toho ducha, není schopná ten hlas moc dobře identifikovat. Jako je to hlas, který považují za jejich vlastní. No a tady už se člověk dostane velice rychle, každé malé dítě, do hluboké filozofie, či je to teda vlastně hlas. A takhle já v této podobě jaksi praktických cvičení se Michalovi podařilo mě skutečně protáhnout od mého mládí ve Finsku, jak jsem vyrůstal, jsem byl jedna z mála dětí, která viděla železnou oponu z obou stran. Já jsem vyrůstal jak rozesmátém, krásném Finsku a jezdil jsem neustále do České republiky, kde to bylo takový zamračený a šedivý a smutný a všichni jsme si tady nějak tak lhali a nic se nesmělo říkat. A já už jako malý dítě jsem tady to reflektoval, musel jsem svým kamarádům ve Finsku vysvětlovat, jak to je, že pocházím ze země, kde všechno stojí všude stejně a kde nikdo ničemu a nikomu nevěří. A když jsem se vrátil do Čech, tak jsem zase musel tady našim mým kamarádům tenkrát na jižním městě vysvětlovat, které tímto zdravím, vysvětlovat, jak se žije v zemi, kde lidi naprosto automaticky věří v jakousi vyšší smysl dějin a vyšší smysl svého života. A kde ceny jsou všude jindy, když to stojí a stejný mlíko stojí v různých krámech různě. Tak tady jsem se možná stal jakýmsi mladistvým ekonomem a teologem a to mě neopustilo. A je to takový, poprvé jsem se vlastně pustil, jak jste se ptala, jak daleko jsem pustil toho novináře, tak jsem se ze začátku bál, ale myslím, že tam je nakonec úplně všechno. Můj vztah k otci, můj vztah k mamince, k mému synovi, k mé ženě a tak dále. Takže nakonec, byť jsem se toho bál právě pro ztrátu intimity, tak je to spíš o těch myšlenkách, ale je to propleteno životním příběhem, takže by se to mělo hezky číst.
1: Já musím souhlasit s tím, že se to čte jedním dechem. Já jsem to opravdu zhltla teď přes víkend.
2: Tak to mám radost.
1: Musím říct, že je tam 10, respektive 11 kapitol. Ta 11. je taková trošičku už právě víc osobní. A tím vším se prolíná, jak vy říkáte, váš osobní život, ale také ty myšlenky, které souvisejí s těmi tématy, o kterých je tam řeč. A když jsem to přečetla, tak jsem se zděsila, protože jsem si řekla, já vůbec nevím, jak o té knížce budeme mluvit. Protože jedna věc jsou ty osobní příběhy, které tam jsou, kde vy se otvíráte, a druhá jsou právě ty myšlenky nejenom z pohledu ekonoma, ale z pohledu filozofa, z pohledu náboženství, z pohledu všech těch věcí, které se prolínají, protože ani jedna vlastně nemůže stát sama o sobě. A to se mi strašně líbilo, jak vy jste tam mluvil v jedné té kapitole snad ze studentských let, že jste si vlastně tam uvědomili, že je potřeba, aby všechny ty vědy, všechny ty obory mezi sebou diskutovaly. A to já cítím z vás právě i v těch debatách, že to není ryze ekonomický pohled, ale že to tak asi musí být, že se tam promítá všechno okolo.
2: John Stuart Mill kdysi napsal, že nebude dobrým ekonomem ten, kdo bude pouze ekonomem. A to asi platí vo všech oblastech života. Mě od malička lákalo mnohem víc témat, než kde jsem se mohl stát odborníkem. To už v té naší době, která vlastně nastoupila do osvícenství tím, že jsme si uvědomili, že žádná sebechytřejší einsteinovská hlava není schopná pojmout veškeré vědění světa. Rozběhli jsme se každý do svých oborů, do rádia, tu někdo je expert na nechty, druží na submarinní život, pátý na Heideggera. šestý na mobilní telefony a jejich nějakou malou vlastnost. A to se ukázalo být velice zdravý a prospěšný a posunulo nás to jako lidstvo hrozně dál. Ale ten druhý krok osvícenství, který jsem tam vždycky tak jako v tom čet, ten jsme neprovedli. A ten druhý krok měl být takový to, a pak se všichni jako sejdeme k tomu stolu a zkusíme to dát dohromady, protože pokud člověk nerozumí všemu, tak nerozumí ničemu. To je tež, jako pokud nejsme schopni vysvětlit všechno, nejsme schopni vysvětlit nic. A já se čím dál tím víc, jak si otvírám tomu, co je podle mě v životě nejkrásnějšímu a nejkrásnější věc je udělat z toho koníček. A to je láska k myšlení nebo myšlení. Tak jak někdo sbírá známky, nebo někdo sbírá, já nevím co, auta nebo knihy, tak já objevuju krásný koníček a dlouho jsem přemýšlel, jak to ten koníček pojmenovat, jestli by to nebyla nějaká myslivost, ale to už mají myslivci zabraný. A pak jsem si ve své nerozvážnosti vzpomněl, že na to slovo už máme a jmenuje se to láska k moudrosti neboli filosofie. A já u toho opravdu zažívám krásné momenty, kdy si ty věci najednou začnou sedat a taková moje metoda, kterou ale máme jaksi vědecky obhájenou, ať už je to třeba z pera Thomase Kuhna nebo Feuerbrenda, používám takzvaný metodologický dadaismus. A rád kombinuju v jedné větě písničku od Spice Girls, Hvězdní války, Kunderu Havla a starozákonní knihu Job. A hrozně moc mě baví, nebo teda mým cílem je psát tak, aby to dávalo smysl i třeba za 50, za 100 let, jestli se mi to povede, je pochopitelně otázka. Ale velkou inspirací v tomto je pro mě třeba Karel Čapek, který napíše sice fejeton o šnitu, který byl dobový, ale do dneška se to hrozně hezky čte, nebo Voskovec a Verich, to jsou všechno věci, které ve své moudrosti, o které já se pochopit, nebo snažím trošku možná bláhově, ale toto je o tom, to bych rád, aby ty věci dávaly za prvé smysl i třeba sedmiletému dítěti, ale aby se u toho nenudil člověk, který v tom oboru třeba dostal Nobelovu cenu.
1: Ano, a jak jste teď mluvil o tom sedmiletém dítěti, vzpomněla jsem si, jak tam krásně mluvíte o tom, že i pohádky jsou vlastně už jakousi ekonomickou učebnicí.
2: Jo, já jsem,
1: to je jenom taková drobnost.
2: Já jsem si tam všiml toho, že když si člověk jako uvědomuje, co je hlavním obsahem pohádek, totiž aby lidé, nebo aby malé děti bez otázek nějakých hlubších krmily náhodné důchodce, které potkají na cestě, a když si uvědomíte, kdo komu ty pohádky říká, tak tady můžeme si začít pomočku hrát s prvním lobbingem ideologickým v dějinách lidstva. Ty pohádky nás ale formují. Každý z nás v sobě máme jakéhosi Bajaju, nebo Luka Skywalkera, nebo Ježíše Krista, nebo jiné vzory, které ať už vědomky nebo nevědomky následujeme. A to volání toho hlasu ducha je to, oč tu běží. A mně se moc líbí, že dneska je taková doba, kdy drtivá většina společnosti už může se živit přemýšlením. Jo. 70% českého HDP dělají lidi něco podobného jako vy a já, totiž že mluví a poslouchají nebo čtou a píšou, a 70% českého, no skoro 70% českého HDP už není výroba hmoty, jako je třeba brambor nebo nevím, stolů nebo dokonce aut. Byť se u nás říká, že jsme manufakturní velmoc, tak furt drtivá většina ekonomiky už je vlastně v přemýšlení. A že jsme se přerodili do takové společnosti, kde jedno, jestli je člověk muž nebo žena, dokonce na barvě pleti už dávno nezáleží, na zemi původu nezáleží, nezáleží skoro už ani na vzdělání, protože to vzdělání je tak připravené na internetu, že je vlastně dostupné každému. A i tomu, komu se nechce zas tak moc přemýšlet, tak tady má umělou inteligenci, která to odvede za něj a dostane jakoby ten malý facet informace, který zrovna potřebuje. Takže můžeme pomaločku, plhoučku, jak si se na plný úvazek zabývat myšlením a hloubáním. A to je něco, o čem hovořil třeba John Maynard Keynes, nejcitovanější ekonom do dneška. Už tenkrát před zhruba 100 lety prorokoval, že zhruba za 100 let, to znamená zhruba v naší době, by měla nastat nová doba, kdy lidé budou oproštěni od toho prvotního prokletí Adamova, kdy v potu tváře budeme se živit, a dneska už se neživíme v potu tváře, dneska se živíme trošku, sice z toho máme nervy, jestli jako stihneme deadline, ale vemte si, přijdete ráno do vytopené kanceláře, kde pijete kafe, usmívají se na vás lidi s čistýma zubama, nikdo vás nemlátí, nikdo jako všechno vás o všechno prosí a vy všemu říkáte, rádo se stalo a není zač. A když si člověk odmyslí peníze, kdyby se na nás díval třeba jakýsi ufon, a neviděl by peníze, a oni už konec konců nejsou moc vidět, protože dneska už všechno děláme jenom, že mávneme jakýmsi přístrojem nad jiným přístrojem, a kdyby nevěděl o existenci peněz, tak by si ten UFON musel myslet, že jsme hrozně laskavá a koordinovaná společnost. Jo. Přijdete do práce, pro někoho pracujete, furt se u toho usmíváte, no a pak přijdete v Paříži do restaurace, no a tam cizí číšník vám nabídne nejlepší maso, nejlepší víno, a vy pak odejdete a jako pípnete něčím. Takže ten UFON by si myslel, že si takhle jako vycházíme vstříc, jo, že ta společnost je výborně, nebo teda skoro výborně formulovaná. Takže takovýhle myšlení, který je přístupný jak dítěti, tak filozofovi nebo ekonomovi, myslím, že to je to, co je taky si ten můj talent, mohli to tak naznačit, a jsem strašně rád, že i na vás ty mé přednášky nebo úvahy právě působí dojmem, že se to člověk spojí s něčím, co už zná, a chtěl bych lidi učit vlastně, nebo ne učit, vést, být jakýmsi průvodcem přemýšlení. A jsem moc rád, že ta knížka vychází, a doufám, že zbudí velkou diskuzi, nebo i mělo by to být trošičku jiný než knížka, která by vás nezměnila.
1: Tak vy jste teď na závěr toho našeho povídání řekl přesně to, co já z toho cítím, že ta knížka vede k přemýšlení, protože jak jsem tady před chvílí řekla, že jsem ji během toho víkendu zhltla, tak už jsem během toho čtení věděla, protože jsem se chtěla dobrat konce, abych věděla, co tam všechno je, už jsem během toho čtení věděla, že se k ní mnohokrát v mnoha místech vrátím, protože si to potřebuji přečíst znovu a znovu, protože tam je takových témat k přemýšlení, které mě povedou někam dál nebo do té hloubky toho textu, který tam je, že určitě je tohle ta cesta, kterou jste teď řekl, že ta knížka vede k přemýšlení a k tomu, aby se člověk zamyslel nad těmi tématy, které tam s tou lehkostí, která tam je, a s tím humorem, který tu knížku provází, tak ta témata tam přesto jsou.
2: To jsem udělal strašně velkou radost, protože můj profesor filozofie Milan Machovec nám říkal, pokud chcete knížku číst jenom jednou, tak ji nečtěte vůbec. Já to používám i na filmy. A tak to jsem udělal opravdu radost větší, než jsem si mohl přát. Děkuju za to.
1: Tak našim posluchačům opravdu vřele doporučujeme knížku Rozhovorů s Tomášem Sedláčkem, která se jmenuje Zavři oči a podívej se. Nakladatelství Vyšehrad od konce května už by měla být na pultech, takže vřele doporučujeme, a já jsem moc ráda, že jsem pana Tomáše Sedláčka mohla poznat osobně, že jste za námi přišel, udělal jste si na nás čas. Moc děkuju.
2: Já moc děkuju za tento první rozpočitý rozhovor po dlouhé době, vůbec první rozhovor o této knížce a můj první knižní rozhovor asi po 12 letech, kdy jsem napsal tu Ekonomie dobra a zla. Takže moc krát děkuju, že to bylo takhle příjemné a zároveň jemné.
1: Naslyšenou a děkuju moc.
2: Naslyšenou a načtenou.

0: Na zajímavý rozhovor s Tomášem Sedláčkem, který připravila Martina Klausová, navázala hudba Johna Irelanda. Ačkoliv Ireland je v překladu Irčan, tak John Ireland byl Angličanem, žil mezi lety 1879 až 1962 a byl to skladatel a zároveň také hudební pedagog. My jsme vyslechli píseň, která si za text vzala část ze Shakespeareovy hry Bouře, Full Fathom Five. Plných pět sáhů. Zpívali sopranistka Carolyn Simpson a baritonista Roderick Williams, doprovázel Joseph Middleton. Nyní je tu pozvánka k poslechu hudby Stříbrného plátna, kterou vysíláme v premiéře každou středu od 19 hodin, a potom sonáta G-moll zvaná Ďábelský trilek od Giuseppe Tartiniho. Poslouchat budeme třetí větu.
1: Klasik Praha.
2: Legendární skladatel Philip Glass chystá velkolepou koncertní šňůru ke svým 90. narozeninám a my se v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na jeho projekty. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
1: Hudba stříbrného plátna.
3: Nejlepší filmové melodie.
4: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
11: Potisk dárky, Bilabil, CZ.
12: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Volnou větu Andante ze sonáty G-moll od Giuseppe Tartiniho zahrála houslistka Nicola Benedetti, doprovázel na čembalo Christian Kernin. Posloucháte stanici Klasik Praha, dnes je úterý 16. června, jsou 2,5 minuty po 16. hodině. Před námi je teď hudba Richarda Strause. Poslechneme si hudbu z jeho komické opery Mlčenlivá žena. Bude to árie Wie schön ist doch die Musik, jak krásná je hudba. A zpívat nám bude vynikající basbaritonista Theo Adam.
1: Jsme Klasik Praha.

0: Suverénní výkon vynikajícího pěvce. Basbaritonista Theo Adam zaspíval árii Wie schön ist doch die Musik, jak krásná je hudba, z opery Mlčenlivá žena od Richarda Strause. Pěvce doprovázela Staatskapelle Dresden a dirigoval Marek Janovsky. Dalším autorem na stanici Klasik Praha je Bohuslav Martinů. Poslechneme si jeho skladbu, kterou dokončil na jaře roku 1953 v New Yorku. Jedná se o dvojkoncert pro housle, klavír a orchestr. Toto dílo má celkem tři věty, trvá půl hodiny. My si z něho poslechneme třetí závěrečnou větu v tempu Allegro a hrát nám jako solisté budou houslista Josef Špaček a klavírista Miroslav Sekera.
1: Je čas hledat krásu a čas nacházet ji v hudbě.
2: Stanislav Předota na Klasik Praha.

Poslouchali jsme finální třetí větu z dvojkoncertu pro housle, klavír a orchestr od Bohuslava Martinů. Hrál symfonický orchestr Českého rozhlasu s dirigentem Petrem Popelkou a solisty byli houslista Josef Špaček a klavírista Miroslav Sekera. Opět tu máme hudbu filmovou, tentokrát ze snímku Jentl, který režírovala a v němž hlavní roli stvárnila slavná zpěvačka. My si teď poslechneme hudbu Michela Legrána, kterou nám zahraje bruselská filharmonie s dirigentem Stefanem Denévem a houslové solo přednese Renaud Capuçon.

0: Klasik Praha.
1: Za svůj život napsala a naspívala americká jazzová zpěvačka Ella Fitzgerald stovky písní. Po více než půl století patřila mezi nejpopulárnější jazzové zpěvačky ve Spojených státech. Během svého života obdržela 13 cen Grammy a vydala více než 40 alb. Zemřela před 30 let, 15. června 1996. Více včetně ukázek v premiéře tento pátek od 19 hodin. Na Klasik Praha se na vás těší Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
6: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
7: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvámneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
0: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

Poslouchali jsme část ze scénické kantáty Carmina Burana od Karla Orfa. Hrál Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK s dirigentem Gaetánem Delogu. Dále zpívali Kühnův smíšený sbor se sbormistrem Pavlem Kühnem a Bambini di Praga se sbormistrem Bohumilem Kulínským a ještě baritonista Ivan Kusnier. Teď tu mám pro vás připravenou prvou větu z americké svity Antonína Dvořáka. Ještě předtím bych vás chtěl ale pozvat do muzea Montanelli. Toto muzeum sídlí v Nerudově ulici v domě s popisným číslem 13 a nabízí monografickou výstavu Daniela Pešty, která se jmenuje Who, Why, tedy kdo, proč. Daniel Pešta se věnuje multimediálním vyjádřením, malbě, akvarelu, objektům, instalacím, videu a asamblážím. V předešlých 6 letech byla tvorba Daniela Pešty představena na benátském uměleckém bienále. V České republice je soubor těchto prací prezentován vůbec poprvé. Muzeum Montanelli na adrese Nerudova 13 na Malé Straně můžete navštívit každý týden od středy do neděle a to od 14 do 18 hodin. Výstava Daniela Pešty potrvá do 28. června.

Prvou větu z americké svity A-dur Antonína Dvořáka zahrál Symfonický orchestr Českého rozhlasu Praha s dirigentem Vladimírem Válkem. Autorem další skladby je Henri Vieuxtemps, vynikající belgický skladatel a houslový virtuos, který žil mezi lety 1820 až 1881. Vzhledem k tomu, že byl houslista, tak samozřejmě řada jeho skladeb je věnována právě tomuto nástroji. My si teď poslechneme skerco třetí větu z houslového koncertu číslo 4 D-moll. Hrát nám bude houslistka Hilary Hahn.

Závěr houslového koncertu číslo 4 D-moll od Henriho Vieux Tampa zahrála Hilary Hahn. Doprovázela ji německá komorní filharmonie Brémy s dirigentem Pávem Järvim. A nyní tu bude hudba německého barokního mistra Georga Friedricha Händla. Z jeho opery Rinaldo, kterou komponoval v roce 1711 pro Londýn, si nyní poslechneme slavnou árii Lascia ch'io pianga, Nech, ať oplakávám svůj krutý osud. Zpívat bude sopranistka Ileana Kotrubas.

0: Arii Lascia ch' io pianga z opery Rinaldo od Georga Friedricha Händla zaspívala Ileana Koltrubaš. Doprovázel soubor La Grande Curie et la Chambre du Roi, který řídil Jean-Claude Malgoire. Od Wolfganga Amadea Mozarta si nyní poslechneme část jeho takzvané Velké symfonie G-moll, tedy symfonie číslo 40. Poslechneme si třetí větu Menuet.
1: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
2: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
3: Zažijte krásu lidského hlasu. Pořiďte sobě nebo svým blízkým abonentní vstupenku na 92. sezónu Pražského filharmonického sboru na pražskyfilharmonickysbor.cz. Generálním partnerem nejstaršího českého profesionálního sboru je skupina ČES.
4: Dobrý den, jmenuji se Roman Kaděra a rád bych vás pozval do autosalonu Seat Auto Jarov.
5: Jsme jediný oficiální prodejce vozu Seat v Praze. U nás najdete největší skladovou zásobu a nejlevnější splátky operativního leasingu. Nenakupujte přes zprostředkovatele. U nás koupíte napřímo a výhodně. Auto Jarov, váš nejlepší výběr pro koupi vozu v Praze. Navštivte nás ještě dnes. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
7: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
8: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Menuet ze symfonie číslo 40 G-moll od Wolfganga Amadea Mozarta zahrál Pražský komorní orchestr s dirigentem Charlesem McCarrasem. Následujících 10 minut bude patřit hudbě Bedřicha Smetany. Poslechneme si třetí ze symfonických básní z cyklu Má vlast, tedy báseň Šárka. Vznikla podle starobylé legendy o dívčí válce a Smetana ji psal v lednu a únoru roku 1875. Hrát nám bude Česká filharmonie s dirigentem Jiřím Bělohlávkem.

0: Symfonickou báseň Šárka z cyklu Má vlast od Bedřicha Smetany zahrála Česká filharmonie pod taktovkou Jiřího Bělohlávka. Nyní nás čeká oproti velké symfonické partituře hudba komorní. Poslechneme si čtvrtou větu ze sonáty A-dur od Césara Franka. Zahrají nám ji houslista Jakub Fischer a klavírista Marek Šedivý.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

Houslista Jakub Fischer a Marek Šedivý u klavíru zahráli závěr sonáty A-dur od Césara Franka. A teď si poslechneme jednu z

Air ze třetí suity D-dur od Johanna Sebastiana Bacha zahrál vynikající soubor specializovaný na autentickou interpretaci The English Concert, který řídil Trevor Pinnock. A teď je tu výlet do Spojených států amerických, skladatel Aaron Copland a jeho klarinetový koncert. Poslechneme si druhou část, hrát nám bude klarinetista Stanley Drucker.

0: Klarinetista Stanley Drucker přednesl druhou část z koncertu od Aarona Coplanda. Doprovázeli ho newyorští filharmonikové pod taktovkou skladatele a dirigenta Leonarda Bernsteina. Od Joaquina Rossiniho si nyní poslechneme předehru k opeře Popelka, aneb Triumf dobroty. Tato opera měla premiéru v roce 1817 v Římě a platila po premiéře za nejoblíbenější Rossiniho operu.
1: Klasik Praha.
2: Mým dalším hostem bude zakladatelka mezinárodní violové soutěže Oskara Nedbala, které se zeptám, kolik českých violistů se hlásí do této soutěže. Violistka Kristýna Fialová se nyní hodně věnuje propagaci nástroje mezi mladými lidmi. Pozveme také na Jihočeský komorní festival. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Lask.
1: Z archivu osobností.
3: Co poslouchají slavní.
4: Dobrý den, jmenuji se Roman Kaděra a rád bych vás pozval do autosalonu Seat Auto Jarov.
5: Jsme jediný oficiální prodejce vozu Seat v Praze. U nás najdete největší skladovou zásobu a nejlevnější splátky operativního leasingu. Nenakupujte přes zprostředkovatele. U nás koupíte napřímo a výhodně. Auto Jarov, váš nejlepší výběr pro koupi vozu v Praze. Navštivte nás ještě dnes. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
7: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
11: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
12: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
13: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Orchestr Mnichovského rozhlasu s dirigentem Alessandrem de Marchim zahrál předehru k opeře Popelka od Joaquina Rossiniho. Následuje hudba France Schuberta, ale ještě předtím bych vás rád pozval na hudební festival Ludwiga van Beethovena v Teplicích. Ten probíhá od konce května do konce června, to znamená, že jsme už za polovinou, ale ještě je před námi řada zajímavých koncertů. Jedním z nich je koncert, který se bude konat 24. června od 7 hodin večer na zámku Velké Březno. Na tomto koncertu vystoupí violončelista Jiří Bárta a klavíristka Terezie Fialová. Na programu jsou gambová sonáta Johanna Sebastiana Bacha číslo 1 G-dur, sonáta pro violončelo a klavír E-moll číslo 1 od Johannesa Brahmse a violončelová sonáta D-moll opus 40 od Dmitrije Šostakoviče. Více informací o tomto koncertu a samozřejmě i o dalších koncertech hudebního festivalu Ludwiga van Beethovena v Teplicích najdete na festivalových stránkách s adresou www.beethovenfestival.cz. Na těchto stránkách je také možno online zakoupit a zarezervovat vstupenky.

0: Baritonista Benjamin Apple zaspíval píseň Tränen Regen, Déšť slzí, z cyklu Krásná mlynářka od France Schuberta. Tato píseň pochopitelně byla zkomponována pro zpěv s doprovodem klavíru. My jsme slyšeli symfonickou úpravu od skladatele Antona Webernera. Doprovázel mnichovský rozhlasový orchestr, dirigoval Oskar Jokel. Následuje hudba Antonína Dvořáka. Poslechneme si část z jeho cyklu Legendy, který Dvořák napsal v závěru roku 1881. Cyklus má celkem 10 částí, my si teď poslechneme třetí v tempu Allegro Giusto.
1: Je čas hledat krásu a čas nacházet ji v hudbě.
2: Stanislav Předota na Klasik Praha.

Třetí část z cyklu Legendy opus 59 od Antonína Dvořáka zahrála Pražská komorní filharmonie s dirigentem Jiřím Bělohlávkem. Nyní tu bude opět hudba komorní, poslechneme si krásný zvuk čembala. Bude to nástroj z dílny Františka Vyhnálka, inspirovaný čembalem z roku 1745. Hrát na něj bude Jiří Havrland a přednese Adagio a fugu stokáty E-moll od Johanna Sebastiana Bacha.

0: Čembalista Jiří Havrland přednesl část stokáty E-moll od Johanna Sebastiana Bacha. Teď tu je pro vás připravena pozvánka k poslechu hudby Stříbrného plátna na středu 17. června a po ní si poslechneme část z charakteristické svity pro orchestr číslo 2 C-dur od Petra Iljiče Čajkovského. Zazní pátá věta, barokní tanec.
1: Klasik Praha.
2: Legendární skladatel Philip Glass chystá velkolepou koncertní šňůru ke svým 90. narozeninám a my se v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na jeho projekty. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
1: Hudba stříbrného plátna.
3: Nejlepší filmové melodie.
4: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
5: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
6: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
7: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
8: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
9: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
10: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
11: Kontejnery Siegel, dobrý den.
12: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
11: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
12: A jak to děláte?
11: Jednoduše, jsme Siegel.
13: www.siegel.cz.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Poslouchali jsme barokní tanec z charakteristické svity číslo 20 dur Petra Iljiče Čajkovského. Hrál Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, dirigoval Jiří Bělohlávek. Přesně teď je 18:00. Posloucháte stanici Klasik Praha, je úterý 16. června a já tu pro vás mám připraveny dnešní poslední zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková rezignovala na svou funkci. Své rozhodnutí oznámila premiérovi Andreji Babišovi. Důvodem rezignace je podle Fukové přesun romské agendy pod ministerstvo práce a rozdílný pohled na její další koordinování. Přesun agendy lidských práv a protidrogové politiky z gesce úřadu vlády pod 4 ministerstva schválil Babišův kabinet bez projednání se zaměstnanci a experty před měsícem. Podle Fukové jí výsledné nastavení neumožňuje funkci efektivně a smysluplně vykonávat. Po zásahu ruského dronu zachvátily plameny střechu Uspenského chrámu v Kyjevě, původně z 11. století. Hasičům se nakonec podařilo požár uhasit dřív, než se dostal do interiéru. Podle nich bylo poškozeno přibližně 800 metrů čtverečních střechy. Ředitel komplexu Uspenského chrámu upozornil, že útok nepoškodil jen katedrálu, ale i několik blízkých historických budov. Jednou z nich je Muzeum knihtisku a poškození ok a částí své expozice hlásilo i Muzeum historických pokladů Ukrajiny. Kyjevsko-Pečerská lávra je pravoslavný klášterní areál, kde se dochovaly unikátní jeskynní komplexy a chrámy. Je zapsaný na seznamu světového dědictví UNESCO. Výroční ceny letní filmové školy v Uherském Hradišti letos převezmou herci Jiří Lábus, Anna Geislerová a také francouzský režisér animovaných filmů Michel Oslo. 52. ročník festivalu se uskuteční od 24. do 30. července a program bude rozdělený do 5 programových bloků. Retrospektivu letos pořadatelé věnují filmům Romana Polanského, dále festival nabídne americkou nezávislou kinematografii, portrét kostýmní výtvarnice, scénáristky a režisérky Ester Krumbachové, výběr afrických filmů, novinky z východní i střední Evropy a další zajímavá témata. Počasí. V noci bude převládat oblačno až zataženo, místy čekáme déšť nebo přehánky a ojediněle také bouřky. K ránu bude srážek ubývat. Nejnižší noční teploty 15 až 11 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 10 stupňů. Zítra bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Přehánky očekávejme jen ráno, a to ojediněle. Výjimečně se ovšem mohou vyskytnout i bouřky. Večer by měly srážky ubývat. Nejvyšší zítřejší teploty budou 20 až 25 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 27 stupňů.
1: Jsme Klasik Praha.

Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK s dirigentem Petrem Altrichterem zahrál tanec Dymák z lašských tanců Leoše Janáčka. A teď tu máme opět operu. Bude to opera inspirovaná známým příběhem o Orfeovi a Euridice. Existuje samozřejmě mnoho zhudebnění. Nás teď čeká hudba francouzského barokního skladatele Marka Antoána Charpentiera. Jeho opera La Descente d'Orfeo's Enfer, tedy Sestoupení Orfea do podsvětí, vznikla v roce 1686. Skladatel ji zkomponoval pro francouzského Dauphina, tedy následníka trůnu, a premiéru měla na královském zámku ve Fontainebleau na podzim téhož roku. My si teď poslechneme předehru.

Předehru k opeře La Descente d'Orfeo Zanfer, sestup Orfeův do podsvětí od skladatele Marka Antoana Charpentiera zahrál soubor specializovaný především na francouzskou barokní hudbu Les Arts Florissants. Uměleckým vedoucím a zakladatelem tohoto výjimečného tělesa je William Christie. V roce 1901 napsal skladatel Edward Elgar předehru, kterou nazval V městě Londýně, aneb Kokainská předehra. Kokain byl dobový název pro Londýňany. Tento název původně vznikl jako hanlivá přezdívka, která si utahovala z obžerství a pijáctví tehdejších Londýňanů. Ale časem se tato přezdívka vžila a Londýňané ji pak sami používali s humorem a nadsázkou. Ale samozřejmě to mluvíme o počátku 20. století. My si teď poslechneme kokainskou předehru aneb V městě Londýně. Hrát nám bude samozřejmě Londýnský filharmonický orchestr a dirigovat bude Georg Scholtý.

Podání londýnského filharmonického orchestru s dirigentem Georgem Scholtým jsme vyslechli kokejnskou předehru aneb v městě Londýně, skladbu od Edwarda Elgara. V roce 2005 byl natočen dobrodružný historický film Království nebeské. Zobrazuje dávný boj mezi muslimy a křesťany o svatou zemi. Tento boj se sice odehrál před tisíci lety, ale v podstatě svými důsledky zasahuje až do současnosti. Hudbu k tomuto filmu napsal skladatel Harry Gregson Williams.

0: Klasik Praha.
1: V benátském paláci Vendramin Kalergi strávil poslední měsíce svého života a 13. února 1883 zde zemřel Richard Wagner. Dnes v tomto paláci slavného skladatele připomíná malé, ale významné muzeum. Jaké artefakty ukrývá? Prozradíme v dalším dílu pořadu s pondělní premiéru od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
4: potisk, trička, byla CZ.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
7: Ekokom.
8: Kontejnery Siegel, dobrý den.
9: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
8: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
9: A jak to děláte?
8: Jednoduše, jsme Siegel.
10: www.siegel.cz.
11: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
2: Jsme Klasik Praha.

Poslouchali jsme duet z opery Don Giovanni od Wolfganga Amadea Mozarta. Jedná se v podstatě už o historickou nahrávku z roku 1959, která je ale dosud považována za jednu z vůbec nejlepších. Díky tomu byla také remástrovaná a vyšla v reedici v roce 2025. Zpívali nám sopranistka Elisabeth Schwarzkopf a baritonista Eberhard Wächter. Filharmonia orchestra dirigoval Carlo Maria Giulini. A opět je tu Antonín Dvořák a tentokrát to bude jeho symfonie číslo 5 F-dur opus 76. Z této krásné symfonie si poslechneme čtvrtou větu finále.

0: Česká filharmonie pod taktovkou Jiřího Bělohlávka přednesla finále ze symfonie číslo 5 F-dur od Antonína Dvořáka. A do svého finále také pomalu spěje moderovaná část vysílání, kterou vás v úterý 16. června provázel Stanislav Předota. Ještě než si pustíme poslední skladbu tohoto bloku, tak bych vás chtěl pozvat k poslechu našich dnešních večerních pořadů. Od 19 hodin, to znamená, že za 11 minut, začne pořad Hudba v miléniu. Hosty Ondřeje Fischera jsou tentokrát zástupci Mezinárodního hudebního festivalu Lípa muzika, jehož už 25. ročník se bude konat letos od 11. září do 2. listopadu. Konkrétně hosty jsou Jana Semerádová, flétnistka, dramaturgyně a letošní umělecká garantka festivalu a ředitel festivalu Martin Prokeš. Od 20 hodin si budete moci poslechnout koncert bez smokingu. Dnes nám Orchestr Národní akademie svaté Cecílie s dirigentem Antoniem Papánem bude hrát symfonie číslo 1 Jeremiáš a symfonie číslo 2 Věk úzkosti od Leonarda Bernsteina. A od 22 hodin si můžete poslechnout pořad z archivu osobností, jehož hostem bude basbaritonista Adam Plachetka.
1: Je čas hledat krásu a čas nacházet ji v hudbě.
2: Stanislav Předota na Klasik Praha.

0: Vyslechli jsme část Žík z cyklu Obrazy pro orchestr od skladatele Clauda Debussyho. Hrál Sanfranciský symfonický orchestr, který dirigoval Michael Tilson Thomas. Touto skladbou se s vámi také pro dnešek na stanici Klasik Praha loučí Stanislav Předota. Před námi je teď hudba v miléniu s Janou Semerádovou a Martinem Prokešem a pak koncert bez smokingu se symfoniemi Leonarda Bernsteina. Přeji vám příjemný poslech naší stanice a těším se na další setkání, a to pozítří ve čtvrtek od 12 hodin. Mějte se krásně.
1: Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
2: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše, jsme Siegel.
4: www.siegel.cz.
5: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
8: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
12: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
13: Klasik Praha.
14: Klasik Praha. Hudba v miléniu.
13: O klasice v 21. století.
15: Milí posluchači, máte naladěno rádio Klasik Praha a posloucháte další díl pravidelného pořadu Hudba v miléniu. Před námi je léto a hned po něm začne, jako každý rok, na Českolipsku a v okolí skvělý hudební festival Lípa muzika, který každoročně na podzim přináší krásnou dramaturgii na zajímavá místa. Letošní už 25. ročník proběhne od 11. září do 2. listopadu, tomu ještě bude předcházet jako obvykle červnový festivalový prolog. Tématem letošního ročníku je žena a já jsem rád, že dnes s námi ve studiu Rádia Klasik Praha je nejen, jak už je milou tradicí, ředitel festivalu pan Martin Prokeš, kterého u nás vítám. Dobrý den.
16: Dobrý den.
15: Tak i umělecká garantka letošního ročníku, flétnistka, muzikoložka, dramaturgyně a rytířka paní Jana Semerádová, kterou u nás taky vítám. Dobrý den i vám.
17: Děkuji za přivítání. Dobrý den.
16: Teda to byl ale nádherný úvod. Děkujeme.
15: Děkuji. Snažil jsem se. Když máme to ženské téma letošního ročníku, ještě bych se vás zeptal, paní Semerádová, teď se v médiích hodně používá slovo hostka. Chcete být hostka nebo host, abych byl genderově korektní?
17: Já bych prosila host.
15: Chcete být host?
17: No, i ten rytíř zní trošku líp než rytířka. A já si myslím, že moc si nehrajeme na to, jestli to je rodu ženského nebo rodu mužského, ale jako je pravda, že žena je hlavním tématem.
16: No já bych neřekl, že bude Janička host, ale že bude součást naší rodiny.
15: Myslíte rodiny tady ve studiu?
16: Festivalové
15: rodiny, samozřejmě.
17: Tak to je podsta. Děkuju za adoptování.
15: Mými hosty jsou tedy dnes Jana Semerádová a Martin Prokeš. Vy už samozřejmě, paní Semerádová, na festival Lípa muzika jste vystoupila mnohokrát, teď jste tedy uměleckou garantkou. Jaká je vlastně tedy historie vašeho sepětí s tímto festivalem a která vystoupení třeba jsou nejpamátnější z těch, která jste tam už absolvovala?
17: Vidíte, mě se vybavil hned ten moment, když jsme za covidu hráli u Kolébavky. Martin pozval tedy mě s tímto projektem, nebo řekla bych správně Hanu Blažíkovou s Ukolébavkami, kde já také hraju, ještě další kolegové, a bylo to opravdu takové přijetí do rodiny. My jsme zhráli a zpívali nejen pro děti, ale hlavně pro nás, pro ty, kteří nějakým způsobem chtěli probudit v posluchačích a vůbec jako v době pandemie i vztah k tomu, z čeho jsme vyrostli, tedy z toho, že jsme byli také dětmi a bylo nám zpíváno.
16: Já jenom doplním, to místo je opravdu jako velmi malebné. To je, když si představíte obec Prys, která byla, já nevím, v roce 23 nebo 24 nebo tak nějak vyhlášena obcí roku, tak skutečně to je místo, kde žije spolková činnost, kde se starají o kostel, kde vlastně kostel zrenovovali, takže vy vejdete do toho chrámu a teď musíte prostě říct nutně wow, takhle asi vypadala ta barokní krása, že jo, je to úplně jako opravdu funglnový, ještě to voní těma barvama a to místo má jako svoje specifické kouzlo.
4: No, působivá místa samozřejmě jsou s festivalem spojena. Pardon, vy jste ještě něco chtěla doplnit?
17: Ne, to jsem právě chtěla říct, ale ano, to jste řekl za mě. Mm. Festival se vyznačuje tím, že ty koncerty se odehrávají v naprosto unikátních místech. A možná i těch, které známe, ale najednou se objeví v úplně v novém kontextu a v novém světle.
4: Loni vlastně v červnu vy jste hráli na zřícenině Ojibín v rámci toho festivalového prologu, kde bude ten prolog probíhat i letos. Tak jak se hraje na Ojibíně a co tam za zní letos?
17: No, Ojibín, to je prostě, jak když vystoupíte do jiné sféry, myslíte, že už jste v předsálí toho ráje, ale ještě úplně ne, a ta otevřená nebeská klenba, místo tedy klenby chrámové, je něco naprosto fascinujícího, takže to jsou momenty, kde hraje hlavní roli nejen tedy hudba a interpret, ale především to prostředí.
4: Úžasná romantická zřícenina. No ale to tedy bude tento prolog patřit varhanici Katě. Ano. Tam jsou varhany na Ojibíně, nebo si tam přiveze nějaké?
16: No, je to takový ten naplněný sen Kačky, která prostě samozřejmě, jak dobře víme, ti, kteří sledují, že ona má svůj vlastní nástroj, který si vozí a má tam spoustu nasamplovaných nádherných jako zvuků. A tak jsme si kdysi, když jsme se o tom bavili, říkali, to by bylo vlastně moc hezký přivíst jako nástroj do prostoru, kam vlastně jako patří, nebo by ho člověk očekával, který tam není, a rozeznít tam tu její jako energii a vášeň. A teď nemluvím jenom o varhanách, ale i o Katě, která je prostě nespoutaná umělkyně, která jde svým vlastním svérázným směrem. A tak pokud nám vyjde počasí a bude na nás nebe vlídné, tak se to uskuteční na tomhle úžasném místě.
4: To bude tedy 26. června, jenom pro úplnost. Ještě bych se zeptal, paní Semerádová, co vlastně obnáší ta vaše funkce umělecké garantky? Vy jako zkušená dramaturgině, jakou třeba jste měla na tu dramaturgii vliv, nebo jak přesně jste se do toho programu promítla?
17: Tak to je strašně takový odborný, vznešený název. A co to obnáší? Jak jsem to říkala už na té úvodní prezentaci festivalu, je to obrovská radost. A já vlastně jenom tak se na té vlně radosti vezu celý rok i vlastně ten minulý rok, kdy jsem byla oslovena, začali jsme spolupracovat na přípravě programu, tak když jsme potom dostávali, protože v poradní orgán jsou také dramaturgové, kteří se mohou vyslovit k programu a vůbec k plánování akcí. A když jsme dostávali právě ty další a další nápady a koncerty, které budou na festivalu, tak to je jako když dostáváte prostě bombony nebo dort místo e-mailu. To znamená, že já se na to obrovsky těším. A ta garance, já myslím, že není vůbec potřeba něco garantovat. Je to spíš pro mě obrovská příležitost také zahrát to nejlepší, co vlastně za ta léta s naším ansámblem, nebo já, jak máme v naší produkci, a také připravit úplně něco z brusu nového. Takovou jsem dostala šanci.
4: Tak určitě k těm jednotlivým programům, které tedy předvedete v rámci festivalu, se ještě dostaneme konkrétněji. Můžeme hned začít koneckonců zahajovacím koncertem, který bude také v podání souboru Collegium Marianum. Bude to v divadle FX Šaldy 11. září. Doufám, že datum teda nemá nějakou symboliku. No, to tak prostě.
16: Prostě jsme se trefili.
4: Vyšlo. No a vy tedy vystoupíte společně se sopranistkou Robertou Mameli. Už jste s ní někdy spolu pracovali, nebo to bude poprvé?
17: Spolupracovali. Uhum. Právě jak byl vznesen dotaz, co bych tak nejraději zahrála s jakou zpěvačkou, tak já jsem si říkala, tak ale úplně největší zážitek s tím Vivaldiovským programem byl s Robertou Mameli. My, když jsme se potkali před několika lety, tak už od prvních okamžiků tam ta chemie fungovala, myslím, ta hudební. A vůbec všichni v orchestru také se napojili na její způsob promlouvání skrz tóny, skrz text, o kterém zpívala. A myslím si, že nám to také hodně prospívá s ní hrát a s ní provozovat tuto hudbu. Zahrajeme Handlovi Vivaldiho arie, ale ten program není jen tak prvoplánově zaměřen na ty nejlepší kousky. Naopak vlastně představíme z jejich oper méně známých zpěvy, které dost často vlastně jsou i z takové ty ptačí hříše, to znamená dialogy, dialog lidského hlasu a ptačího zpěvu. A je to canto amoroso, tedy všechno je to o lásce, o těch radostných momentech lásky, ale je to o tom zklamání. Takže já si myslím, že každý posluchač si přijde na své, i ten, který by na baroko nikdy nepřišel, tak bude to takový popík a vlastně highlights barokní.
4: Sopranistka Roberta Mameli tedy bude jednou z řady žen, které figurují v dramaturgii letošního ročníku festivalu Lípa muzika s ženskou tématikou. Já jsem si lámal hlavu, jakou vybrat hudební ukázku k tomu zahajovacímu koncertu, kde zazní taky hudba skladatele jménem Johann Friedrich Fasch, jehož flétnový dvojkoncert D-dur jste natočili s kolegiem Marianum na album z roku 2012, tak já bych s dovolením pustil třetí větu tohoto koncertu. Solové party budou hrát Jana Semerádová, která je dnes naším hostem spolu s Martinem Prokešem, a Julie Brana.

0: Posloucháte Rádio Klasik Praha, dnešními hosty pořadu Hudba v miléniu jsou Jana Semerádová a Martin Prokeš. Jana Semerádová je uměleckou garantkou a Martin Prokeš ředitelem festivalu Lípa muzika, jehož letošní 25. ročník proběhne od 11. září do 2. listopadu. My jsme teď poslouchali hudbu skladatele, jehož hudba zazní i na tom zahajovacím koncertě 11. září Johanna Friedricha Fasche. Bude to koncert se sopranistkou Robertou Mameli a my jsme teď od zmíněného skladatele slyšeli třetí větu z flétnového dvojkoncertu D. Dur. Rozhodně mě zajímá program La Rameau, tedy Rameau s ženským členem francouzským, což bude tedy premiéra nového speciálního pořadu vás a Mima Radima Vizváryho, tak povězte nám, o co bude.
1: To vypadá, že to La, tedy ve francouzštině ženský člen, jsem tam dala schválně, protože téma je ženské, ale není to tak. La Rameau je jedna část z Rameauva, pièce de clavecin, je to pátý koncert, jedna část se jmenuje La Rameau. On vlastně všechny části nazýval La, protože to mouvement, pies. A
0: tuhle pojmenoval po sobě tedy.
1: Tuhle pojmenoval, protože ostatní jsou třeba La Marée nebo La Forquere, to byli jeho kolegové.
0: Tak to je něco jako Elgar, že jo, ty jeho variace.
1: Přesně
0: Enigma.
1: Přesně tak,
0: no, to je podobné,
1: ale jako si myslím, že to je správný, protože proč by musel být Rameau pouze on, Jean-Philippe, ale on je to s velkým O, protože je to nejen moje velká láska, ale i láska Mima, režiséra, choreografa Radima Vizváryho, s kterým tento projekt kreaci, nazvali bych to kreací, budeme dávat dohromady. Právě i hudba Rameauva nám bude sloužit jako prostředek pro vyjádření různých emocí a Radim je znám tím, že dokáže na pódiu beze slov, jenom svým tělem, rukama, nohama vysvětlit cokoliv, takže se můžeme těšit na mimořádný zážitek, možná přijde i na barokní tanec, uvidíme, ale budou tam i árie z Rameauvých oper, tance, různé části z jeho pièce de clavecin a bude hrát se mnou Hana Fleková na violu da gamba a Jiří Havrland na čembalo.
0: Abychom se dostali postupně k více programům, protože samozřejmě stopáž je neúprosná, já bych ještě teď zmínil koncert souboru Ensemble Inegal s Dvořákovou Lužanskou mší, ten bude navazovat. Bude to v kostele Nejsvětější Trojice v Bzí, což se mi hrozně líbí tento název. Já jsem úplně z jiných končin, tak pro mě to je všechno exotické. A já si pamatuju, že Adam Viktora říkal, když tady seděl, že ta Lužanská mše byla původně napsaná Dvořákem pro hrozně malý kostelík, což ho vlastně přivedlo k myšlence ho hrát v komorním obsazení. Jak velký je kostel v Bzí?
2: Tak tenhle ten kostelíček je trošku větší, ale musím říct, že je to teda naprosto půvabná obec. Mm-hmm. My jsme ji poznali s rodinou, když jsme přijeli do Českého ráje na klasickou letní dovolenou. Koupili jsme se v té studené jezeře a pak jsme vystoupali serpentínama vlastně z toho údolí nahoru a najednou jsme byli v obci, která nás všechny rozesmála. Bzí. Ubytovali jsme se tam v překrásné barokní kaplance, která je hned vedle kostela. A vlastně jsme tam strávili nádherných pár dní. No a asi dva roky na to jsme se najednou dozvěděli o tom, že to má jako hlubší souvislosti, že jsou tam přátelé jednoho našeho kolegy, který má tam tu barokní kaplanku, kterou krásně opravil a že se stará o ten kostel a že má od něj klíče. Tak jsme se tam podívali a řekli jsme, tohle je přece jedno z tak nádherných míst, které musíme našim posluchačům ukázat a tak tam vypravíme autobus a musím říct, že ten koncert už teď po týdnu vlastně předprodeje se krásně prodává a že je evidentní, že naše posluchače zajímá nejen to zažít krásný koncert, ale ještě věc na výlet a poznat svoji krajinu.
0: Tak pojďme si teď poslechnout z Dvořákovy Lužanské mše ukázku právě v podání souboru Ensemble Inegal. Bude to úvodní část Kyrie, zazní také v kostele v Bzí v rámci festivalu Lípa muzika.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha o letošním 25. ročníku hudebního festivalu Lípa muzika, který proběhne od 11. září do 2. listopadu na Českolipsku a v okolí. Si povídáme dnes ve studiu s uměleckou garantkou letošního ročníku paní Janou Semerádovou a ředitelem festivalu panem Martinem Prokešem. Ta ženská tématika, jak jsme říkali, opravdu prostupuje celou dramaturgii, vztahuje se k ní třeba i koncert Kalabis kvintetu, dámského dechového kvinteta, které zahraje ženské autorky Amy Beach a také Geraldine Muchu. Což si myslím je hodně zajímavé, protože to je jméno, které je v povědomí všeobecném docela známé, ale její hudbu tady u nás vlastně prakticky neslýcháme, tak to bude asi taky hezký zážitek.
1: Na to se velmi těšíme, dámy si to sami vybrali, protože já jsem je samozřejmě motivoval k tomu, aby hrály nejen ty známé kvintety, ale i dámské autorky, takže na to se velmi těšíme. Navíc je to na dalším překrásném místě v Kostelíku ve Waltersdorfu, což je hned za hranicemi, za Warnsdorfem. Takže věřím, že to bude zážitek nejen hudební, ale i vizuální, protože dámy je vidět a je hezké je sledovat, jak jsou spolu rády.
0: Ten vizuální vjem určitě bude výrazný u celé řady těch programů. Třeba klavíristka Terezie Fialová, jsem se díval, přiveze do České Lípy hudbu pobaltských autorů. To bude v září. Program nese název Gadalajky roční doby. A díval jsem se, že to má být doplněno kresbou a uměleckým nasvícením, tak jak to bude vlastně celé vypadat.
1: Já myslím, že nejlépe je to představit posluchači tak, že usedne do chrámu, který zná normálně nasvícený, ale tentokrát bude potemnělý. A vlastně na oltářní obraz a do prostoru presbytáře se začne promítat velmi minimalistická kresba, která bude rozpohybována takovým jakoby způsobem, že dostane život. To znamená, chvilku budeme mít možnost zažít to, že v bazilice sněží, chvilku prostě zamrzne oltář nebo rozkvete, nebo roztáhne křídla anděl. Prostě zkrátka momenty, které nějakým způsobem doprovodí tu tématiku toho samotného koncertu a umocní tak ten zážitek vlastně Peterise Vaskse, který se v letošním roce slaví 80. narozeniny.
0: Taky Beata Hlavenková, která je stálicí vašeho festivalu, zahraje 10. října ve Sklářské huti v Kamenickém Šenově program nazvaný V žáru žen. Ten taky bude mít nějaký vizuální rozměr, předpokládám.
1: Ten má vizuální rozměr v tom smyslu, že se odehrává na Sklářské huti. A to je velmi krásné a atraktivní místo pro koncert, protože představte si, že probíhá nějaká performance hudební, do toho vlastně v letošním roce budou ještě vizuální efekty prostřednictvím nějakých laserových map a tak dále, ale potom bude také ten samotný žár, že bude vlastně sklářka umělkyně o přestávce přímo tvořit před lidmi a to je vždycky velmi krásné. Krásná chvíle, kdy máme všichni možnost propojit vlastně to umění hudební s tím umem těch sklářů a navíc ten koncert je vždycky benefiční, takže to má ještě ten rozměr, že vlastně potom se vydraží to, co se třeba vyrobí a lidem je tam dobře. Navíc je tam teplo od těch pecí.
0: No právě, já jsem říkal, že i když to bude 10. října, že možná to je koncert, na který se nevyplatí úplně teple oblékat, tedy tak záleží na tom, jaké bude zrovna počasí. Každopádně ani letos se Lípě muzice nevyhne řada zahraničních hvězd. Přijedou známí interpreti, britský vokální soubor Voices 8, jazzový basista Avishai Cohen taky opětovně zavítá na festival basista a lutnista Joel Frederiksen, který rozduní Českolipsko svým mocným basem. Tak co byste třeba vyzdvihl z těch zahraničních vystoupení?
1: No to všechno, co jste popsal, je samozřejmě jako sen každého pořadatele a velká lahůdka. Já bych možná ale se zastavil u jednoho zahraničního ansámblu, který jste ještě nestihl vyjmenovat, a to je Collegium Vocale Chant, který vlastně povede poprvé u nás a myslím ještě v Praze Barbora Kabátková, která vlastně je už nějakou řadu let součástí tohoto ansámblu, ale nyní dostala to privilegium, vlastně tento vyhlasný ansámbl nejen umělecky vést, zpívat v něm, ale ještě mu postavit i dramaturgii. A to mám pocit, že je nejen jako velké ocenění pro českou kulturu a že to tak nádherně vlastně jako završí to téma té ženy.
0: To bude vlastně festivalový epilog ještě po závěrečném koncertě Avishaje Cohena 2. listopadu v Liberci. Já jsem se díval, že název programu zní Bolest jako žádná jiná, což nevím, jestli posluchače úplně naláká takový název, tak aby abychom je uklidnili, o co půjde, jak je to s tou bolestí.
1: No, jestli si dobře pamatuju, tak když jsme točili podcast s Bárou, tak nám říkala, ono se to ale nestahuje k tomu, že je to jako úcta k mrtvým a rekviem, ale myslím, že tady ta bolest měla souvislost s tím, že někdo neměl dostatek peněz na něco. A tak vlastně to je takové jako odlehčení té vaší otázky. Nicméně, jinak je ten projekt samozřejmě postavený tak, že liturgicky obsahuje vlastně rekviem, a který je proložený dalšími chorálními kusy. A já se na to nesmírně těším, protože to, co mě jako opravdu velmi baví, je zasazovat do festivalu, pokud je to možné, liturgicky vhodnou dobu přesně do toho kontextu toho liturgického roku.
0: Což bude tedy kolem dušiček, jasně, rozumím.
1: Což je ano. Úplně logické u tohoto projektu.
0: Vy si také, pane Prokeši, na festivalu již tradičně zaspíváte. Tentokrát to bude program nazvaný Přímluvy, kde budete zpívat s Klárou Blaškovou a Jaromírem Noskem a ještě zajímavým ansámblem lidových nástrojů. Bude to 2. října v kostele v Prisku a bude to světová premiéra nového díla Lukáše Janaty, o kterém myslím, že kdo se zajímá o současnou hudbu v poslední době slýchá čím dál častěji, ale vlastně jsem nevěděl, že je z České Lípy. Myslím, že Daniel Matejča mu u vás už hrál před pár lety nějakou
1: dobrá
0: skladbu.
1: Paměť.
0: Tak o čem bude tato jeho nová skladba, tedy pro 3 hlasy a lidové nástroje?
1: Lukáš od nás dostal zakázku zkomponovat na duchovní obsah skladbu, která právě zasazená do Prisku, o kterém jsme se bavili na začátku. Píše jí na moteto našeho kolegy, přítele a také člověka, který sedí i v umělecké radě, Tomáše Cidliny, který je vlastně inspirován jedním z největších libereckých rodáků Oldfriedem Preusslerem. A je to jeho knihou o útěku do Egypta přes království české. A Tomáš tam ve svém libretu vlastně vypráví jakýsi pomyslný příběh o tom, jak rodina, svatá rodina přejde Lužické hory a tam je ta krásná souvislost toho, že to je právě ten Prisk, že si to tak člověk může jako opravdu jako hezky namyslet, že to může být to místo. A ta svatá rodina se tam schová prostě v tom kostele, v rámci toho večera se najednou objeví všichni čeští svatí, ale nejen svatí, ale i lidé, kteří prostě byli nějakým způsobem pronásledováni a kteří i v novodobé historii pro nás mnoho udělali a znamenali. A tak se velmi těšíme, protože doposud nevíme, jak to bude uchopeno, velmi brzo dostaneme noty, ale těšíme se na to, protože je to neobvyklé pojetí krásného příběhu a navíc jsme se rozhodli, že nezačneme koncert v kostele, ale že začneme u blízké plovárny, pak půjdeme procesím za zpěvu do kostela, kde se prostě lidi usadí, takže to bude prožitek mnohem jakoby hlubší, je tam i ten moment toho pozdravte se pozdravením pokoje na konci, aby prostě lidé tak nějak jakoby s tím jako souzněli. Takže věřím, že to bude velmi hezký a těšíme se na to, jsme zvědaví, jak to bude působit a jak to bude fungovat.
0: Tak to bude duchovně zážitkový program a zároveň ještě světová premiéra v jednom, tedy Přímluvy 2. října v Prisku. Já mám radost, že samozřejmě dává váš festival prostor současným autorům. Loni dokonce zahajovací koncert patřil současné autorce, byl to kompletně autorský program, tak to byl taky velice záslužný počin, si myslím. A když jsem zmiňoval ty lidové nástroje, tak vlastně určitou roli hraje i folklor v letošní dramaturgii. Vystoupí třeba vojenský umělecký soubor Ondráž nebo legendární cymbalistka Zuzana Lapčíková, která zahraje dokonce své autorské písně. Ty jsem ještě teda neslyšel, to je už někde vydáno na CD?
1: Ne, my když jsme Zuzku oslovili, tak ona říkala, tak to je krásná příležitost proto. Já jsem vlastně v covidu přemýšlela o tom, jak některé věci jako zhmotnit nebo je proměnit a tak mi běží hlavou už dlouho věci, které bych jako ráda vlastně dala do not a pustila je ven a tak budeme mít tu vzácnou příležitost, že to vpuštění do hudebního světa bude právě u nás.
0: Jak jsem se díval, také spolupráce s firmou C. Bechstein pokračuje a v jejich koncertním sále na klavíry této značky zahraje letos pianista Jan Bartoš Beethovena. K tomu asi není co dodat, tak já navrhuji pustit si teď Beethovena v podání Jana Bartoše. Bude to krásná první věta ze sonáty E-dur z opusu 14, která zazní i na onom koncertě 24. října v rámci festivalu Lípa muzika.

0: Klavírista Jan Bartoš nám právě hrál Beethovenovu hudbu, slyšeli jsme první větu ze sonáty E-dur, která zazní také 24. října na klavír značky C. Bechstein v rámci letošního ročníku festivalu Lípa muzika s uměleckou garantkou letošního ročníku Janou Semerádovou a ředitelem festivalu Martinem Prokešem si dnes povídáme v pořadu Hudba v miléniu. Já bych se paní Semerádová ještě zeptal na program Guillaume de Machaut, Soud krále českého, který uvedete v České Lípě 25. září. Já, kdybych zalovil v paměti, asi si vzpomenu, že Guillaume de Machaut působil na dvoře Jana Lucemburského, že byl také básníkem, víc toho o něm moc nevím. Tak co tam od něj zazní a co vlastně vás zaujalo na osobnosti tohoto umělce?
1: Já vám to musím trochu upřesnit, ano. Opět se dostávám k ženskému tématu, protože já považuji trochu jako za sestru našeho ansámblu Collegium Marianum soubor Kapela Mariana mého bratra.
0: Aha, takže to nebudete vědět.
1: Nebudu to já, bohužel, já ano. Bych tak strašně ráda zpívala a tak strašně ráda dělala středověk. Možná jednou, až zahodím všechny ty barokní, klasicistní, romantické flety. A kapela Mariana vznikla mnohem později než Collegium Marianum. A provozují hudbu, tedy od středověku přes renesanci, raný baroko. A tento program vzniknul ve spolupráci s Hana Blažíková a Kuba Kydlíček na základě textu od Guillauma de Machaut, Soud krále českého, který pojednává o Janu Lucemburském, no, je to prostě z té doby, kdy za králem českým přijdou se sporem, aby on to rozsoudil, kdo má větší bol. Zda dáma, které zemřel její milovaný, nebo rytíř, jehož opustila jeho vyvolená. A jak to dopadne, to doporučuji, abyste si zajeli na tento koncert, kde tež zazní to nejkrásnější, co Guillaume de Machaut napsal. Já jeho hudbu zbožňuji a doporučuji jakémukoliv posluchači, protože je to úplně nadčasové. I když tedy ten rok vzniku je samozřejmě pozdní středověk. Ale oplývá to spoustou emocí a myslím si, že leckdo může odcházet i zamilován.
0: No vidíte, tak přesto, že tam nebudete účinkovat, tak jste krásně tento koncert uvedla, tak moc děkuji. Každopádně tedy stopáž dnešního pořadu se pomalu chýlí ke konci. Ještě kdybychom chtěli vyzdvihnout něco, co tady nezaznělo, pane řediteli, na co byste ještě třeba posluchače pozval závěrem?
2: My jsme toho skutečně stihli hodně, ale já bych možná udělal jednu takovou pozvánku nebo jenom zastaveníčko. Kdo zná Lípu muziku a zná zahrádky, tak ví, že v zahrádkách se skutečně vždycky děje něco mimořádného. Chybí tam elektrika a to je samozřejmě případ, kdy se rozžne zhruba 150 svící a pro nás, pro všechny a myslím i pro interprety je to velký zážitek. My jsme zmínili Joela Frederiksena, amerického basistu a loutnistu. A on je naším dárkem pro ten letošní rok, protože v roce 2017 jsme odvážně s projektem Pink Moon otevírali tenkrát Lípu muziku v České Lípě a od té doby na to všichni moc vzpomínají. Víte, on ten Joel dělá velmi krásný crossovery, kdy vlastně často nepoznáte, jestli je to ještě ta píseň toho autora, kterou převzal, a nebo je to už renesance středověk, s kterou se rád spojuje. A v tomhle případě si nechal nebo vzal inspiraci od Nicka Drakea, britského folkového zpěváka, který právě udělal album Pink Moon a je to vlastně propojení těch jeho jakoby krásných písní s gregoriánským chorálem a je to skutečně lahůdka, zážitek. Takže na závěr zvu do zahrádek, možná tam ještě pár stupenek naleznete.
0: Ano, já si pamatuju, on taky takhle kavroval třeba Leonarda Cohena, že jo, ten Frederiksen, tak to taky bylo v některém z minulých ročníků, jestli si
2: pravdu,
0: na to vzpomínám. A každopádně ta populární hudba tam taky prostupuje do toho programu, je to skutečně nadžánrový festival, není to jenom klasika, ale najde si tam své i třeba posluchač populární hudby, tak zveme samozřejmě všechny posluchače také k prohlídce webových stránek lipamuzika.cz, kde případně najdou další podrobnosti. Tak já jsem moc rád, že program letošního ročníku festivalu Lípa muzika přišli k nám do studia Rádia Klasik Praha představit umělecká garantka Jana Semerádová a ředitel festivalu Martin Prokeš. Moc vám oběma děkuji za milé povídání a krásný program, který jste připravili a budu se těšit někdy opět naslyšenou.
1: Děkujeme za pozvání.
2: Bylo nám potěšením, děkujeme.
0: A od mikrofonu Rádia Klasik Praha se pro dnešek loučí Ondřej Fischer.
3: Hudba v miléniu. Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Rata, potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, Belavil, Belavil, Belavil, CZ.
1: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz. Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebij ho! Nic ti neudělal!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: Profi Honda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
9: Kontejnery Siegel, dobrý den.
10: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
9: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
10: A jak to děláte?
9: Jednoduše, jsme Siegel.
11: www.siegel.cz.
0: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, Belabel, Belabel, Belabel, CZ.
4: Tohle je Klasik Praha.
12: Koncert bez smokingu vám přináší
4: Klasik Praha.
13: Dnes večer bude na Klasik Praha znít hudba jednoho z nejvýznačnějších dirigentů, ale i skladatelů 20. století, Leonarda Bernsteina. Leonard Bernstein byl výtečným klaviristou a poměrně brzy, v pouhých 26, upozornil také na svůj skladatelský talent. 2 roky předtím zkomponovanou první symfonii Jeremiáš, její premiéru s Pittsburghským symfonickým orchestrem sám řídil a ještě ve stejném roce, 1944, za ní obdržel výroční cenu New Yorkských kritiků pro nejlepší americké dílo. V té době provázela mladého umělce už také slušná pověst zručného a pohotového dirigenta. Bernstein patřil k početné generaci dětí narozených čerstvě příchozím emigrantům do Spojených států ze starého světa. Jeho otec Šmuel po příchodu z ukrajinského Rovna vážil ryby pod Brooklynským mostem za $1 denně. Ale už v době narození prvorozeného syna měl obstojně prosperující salon krásy, který zásoboval kosmetickými prostředky lazebníky v celé Nové Anglii. Ještě v dětském věku začal Lenny brát lekce klavíru a po dokončení latinské střední školy v Bostonu studoval hudbu na Harvardské univerzitě. Ve studiích pokračoval na prestižním Curtisově institutu ve Filadelfii, kde byl nejnadanějším žákem v Maďarsku narozeného dirigenta Fritze Reinera, který byl šéfem Pittsburghského symfonického orchestru. Ve 22 se jeho dalším proslulým pedagogem v nově otevřené letní hudební akademii v Tanglewoodu stal dlouholetý šéf bostonských symfoniků Serge Kusevický. Přes velký věkový rozdíl se mezi 64-letým učitelem a jeho žákem utvořilo natolik silné pouto, že o 2 roky později jmenoval Kusevický Bernsteina v Tanglewoodu svým asistentem. V roce 1949 Kusevickému věnoval Bernstein svou 2. symfonii s literárním podtitulem podle poémy Vistana Uga Audna Věk úzkosti, při jejíž premiéře s bostonskými symfoniky pod Kusevického taktovkou sám hrál náročný klavírní part. A právě tato dvě významná symfonická díla Leonarda Bernsteina uslyšíme i v dnešním koncertu bez smokingu na Klasik Praha. Symfonie číslo 1 Jeremiáš a symfonie číslo 2 Věk úzkosti. Hrát bude Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, řídí Antonio Papano. V symfonii Jeremiáš krom toho uslyšíme i mezzosopranistku Marie Nicole Lemier a klavírní part v symfonii číslo 2 bude hrát Beatrice Rana. Přeji vám tedy krásně strávený večer s Bernsteinovou hudbou.
4: Koncert bez smokingu
12: na Klasik Praha.

0: Klasik Praha.
1: Klasik Praha. Z archivu osobností.
0: Co poslouchají slavní.

0: Vítejte při poslechu dalšího pořadu z archivu osobností. Za chviličku přivítám milého hosta, který už zpíval v našem pořadu, a to úvodní píseň Daniela z operety Veselá vdova France Lehára. Zdravím Adama Plachetku. Dobrý den, Adame.
1: Dobrý den.
0: Já jsem rád, že jste zase přišel, a my si budeme povídat dneska o různých žánrech vlastně, které vy jste samozřejmě schopen zpívat na jevištích, tak tohle byla opereta. Možná prozradíme dopředu, z čeho jsme vybírali. Už jste mi říkal do telefonu, že žádné CDčko nevyšlo, i když jedno se chystá, k tomu taky se dostaneme, tak jak je to s tím vydáváním CD?
1: No, je to tak, že já se po vzoru Woodyho Allena snažím dělat jedno CDčko ročně, a vlastně zrovna ty operety, což byl projekt, který původně jsme plánovali, protože mám pocit, že je hezké mít něco nového na podzim, aby případně kdo chce nebo kdo je zvyklý kupovat svým blízkým třeba něco pod stromeček v tom smyslu, tak aby měl něco nového na repertoáru. Ale vzhledem k tomu, že vydavatelství to chtělo synchronizovat i s velkým koncertem v aréně, na kterém jsme byli s Kačkou oba, tak jsme posunuli vlastně vydání už na leden místo toho běžného září, října, a tím pádem vlastně po dlouhé době vyšly ty večerní písně, ke kterým se myslím ještě taky dostaneme, které jsme s Davidem Švecem natáčeli k Roku české hudby, tak ty vyšly na podzim 24 a následně vlastně hned v lednu 25 jsme vydali operety, a tím pádem máme teď trošku vákuum a budeme čekat až do letošního podzima, kdy se, to už asi můžu prozradit, podíváme v doprovodu Melody Makers na americké Vánoce.
0: Tak tomu se ještě dostaneme trošku podrobněji. Ano, jak jste říkal, vybíráme teda jednak z večerních písní Antonína Dvořáka, to bude později v našem pořadu. Teď teda vybíráme z operet Gala, myslím, že se jmenuje to CDčko. A to poslední, ze kterého uslyšíme nahrávky, bude CD, které se jmenuje Moliéry.
1: Ano, to byla taková zkratka Mozarta Salieriho pro projekt už mnoho let vlastně, teďka starý se dá říct. V pandemii jsme ho natáčeli s Ensemble Barok, s Romanem Válkem, a byla to kombinace vlastně známých árií Mozarta a méně známých árií Salieriho. Chtěli jsme vlastně dát vyznít srovnání a vrátit se k Schaeferově hře nebo potažmo k Formanovu filmu a postavit tyhle ty dva velikány vedle sebe. A dlouho jsme to hráli na koncertech a nakonec teda pandemie nám dala prostor i to natočit na disk.
0: Vy jste zmínil už interprety jednoho toho CDčka, tak já ještě jsem zapomněl doplnit, že v té první ukázce Symfonický orchestr Českého rozhlasu v Praze řídil Robert Jindra. A protože tady máme další hudební ukázku z této nahrávky, tak teď si trošku představíme vaši rodinu, ale on každý ví, že vaší manželkou je Kateřina teda Plachetková, to má si v občance.
1: Ale to nikde neříkáme.
0: Ale to nikde neříkáme, takže Kateřina Kněžíková samozřejmě. A dostanete se někdy spolu na jeviště, kromě do těch nahrávacích míst?
1: Tak zrovna s tímhle projektem operetním už jsme absolvovali vlastně dva turnusy, dvě série koncertů, a teď si nejsem jistý, ale mám pocit, že se ještě jedna chystá někdy v příští sezóně.
0: Kterou byste natočili spolu?
1: Ne, koncerty toho operetního programu, který už natočený je. A společné nahrávky, my jsme teď vlastně zjistili, že máme za poslední rok všechny nahrávky společné, že vlastně nám vyšel tenhle ten komplet operet, vyšla Mahlerova 8. symfonie v kompletu Mahlerovských symfonií s Českou filharmonií, vyšly dvě vdovy se Sočerem a s Robertem taky, a chystá se vydání Smetanovy Libuše.
0: A jinak vy bydlíte stále, teda byl jste v Rakousku ve Vídni, tuším.
1: Ano, já vlastně během pandemie, když bylo těžké cestovat, tak jsme se přesunuli, nebo já jsem se hlavně přesunul zpátky do domoviny, a teď jsme zakotveni doma v Praze a jsme tomu rádi.
0: Odpočinete si trošku, ale přitom i potěšíte české posluchače a moravské.
1: Ano.
0: A o tom budeme ještě hovořit. Tak si pustíme teď jednu ukázku právě taky z operety France Lehára Veselá vdova. Bude to arie, která se jmenuje Lippen Schweigen. Víme, jak se to překládá?
1: No, vlastně nevím. Já to znám jenom ten originální
0: název
1: a ten i zazní.
0: Jasně, a budete zpívat spolu se svou paní.

0: Teď jste měli možnost tedy slyšet manželský pár a na jevišti kolegy, v tomto případě v operetě France Lehára, Veselá vdova, Lippen Schweigen se to jmenovalo a zase teda Socher řídil Robert Jindra, protože se jednalo o stejnou nahrávku. No a teď jsme se teda zabývali operetou, přejdeme za chviličku už na jiný žánr. Abych na to nezapomněl, tak tady vás bude doprovázet na klavír, pokud se nepletu, David Švec.
1: Ano, je to tak.
0: Je to tak, který taky byl kdysi tady ve studiu, taky manžel operní režisérky. A my se budeme zabývat tedy taky písňovou tvorbou. Tak jaký je váš vztah k písňové tvorbě? Asi to musí být zajímavé odběhnout do té opery.
1: Můj vztah k písni je vřelý, bohužel po něm není taková poptávka jako pár dekád zpátky. Takže se ho snažíme ideálně na recitálech vždycky pořadatelům trošku vnucovat, že hlavně když hrajeme s Davidem, tak děláváme první půlku písňovou, druhou půlku operní ideálně, aby aspoň něco z těch písní zaznělo, protože jsou nádherné, ten repertoár je obrovský. Je škoda, že se k posluchačům tak často nedostane jako v minulosti. A vlastně tohle to je projekt, který tak trochu, musím říct, je víc vlastně z Davidovy hlavy než z mojí, že ta původní myšlenka přišla, když jsme se bavili o tom, co by se dalo podniknout. Tak David říkal, že našel až nečekaně hodně věcí s večerní tématikou. Tak jsme zašli do knihovny a vzali jsme si všechny možné noty, kterých opravdu je mnoho. Na zkušebnu přehráli jsme si vždycky části těch cyklů a zjistili jsme, že dramaturgicky vlastně krásně drží, že tři skladatelé zhudebnili Hálkovi přímo večerní písně, tedy Smetana, Dvořák a Fibich. Ty Fibichovi bych řekl, že možná jsou i jako nejzajímavější, asi i tím, že je člověk dopředu neznal, ale vlastně každý ten pohled je úplně jiný a všechny jsou originální a ještě jako bonus jsme k tomu našli Sukovu, která mám pocit, že nás čeká zrovna teď. Noc byla krásná, což vlastně on využil jednu báseň z těch večerních písní do svého cyklu, který jinak ještě obsahoval jiné básníky, jiné libretisty.
0: Tak si pojďme teď poslechnout právě tu ukázku od Josefa Suka. David Švec hraje, Adam Plachetka zpívá. Noc byla krásná.

0: Noc byla krásná od Josefa Suka, teď zpíval Adam Plachetka ze klavírního doprovodu Davida Švece zase z dalšího CDčka, který je tentokrát CDčkem hudbou písňovou, komorní tvorbou. No to mě přivádí na myšlenku, že většinou já už začínám mít trošku problémy, když si zvu hosta do studia, říkám mu, přineste něco sebou, co teda máte rád, a on mi každý říká, že poslouchá hudbu jenom ze streamu. Ale vy vydáváte i teda klasická CDčka.
1: My se toho zatím držíme, je otázka, jak dlouho ten trend ještě udržíme, ale je pravda, že strašná spousta hudby už se dneska odehrává, nebo řekl bych většina, v softwarové podobě, v internetovém prostoru. A za mě je to škoda, sice sám teda musím říct, že byl jsem toho militantním odpůrcem, teď jsem tomu už sám trošku podlehl, protože musím uznat, že je to pohodlné a že když si prostě v autě nebo někde takhle můžete najít to, co zrovna hledáte, tak jako má něco do sebe. Na druhou stranu jsme v posledních letech obnovili doma gramofon a pořádný CDčkový přehrávač. A já jsem a asi budu vždycky už dinosaurus a držím se toho, co se dá vzít do ruky.
0: No akorát vím, že jako bonus někdo si vydává taky tu černou šelakovou desku.
1: Ano, tu jsme zatím dělali jenom vlastně na Nebe na zemi, projekt s Ondřejem Havelkou z Melody Makers, a mysleli jsme, že uděláme limitku, nevím, 100 kusů, protože jsem si myslel, že se to nebude moc prodávat, a vlastně nevím, jestli se dá říct, že to je jedna ku jedné, ale mám pocit, že se jich prodává vlastně skoro stejně jako CDček, ač teda samozřejmě finančně se to pohybuje jinde, ale lidé si rádi připlatí za kvalitu a ten zážitek z poslechu desky je prostě ještě úplně jiný, než jenom dát CDčko do přístroje.
0: Je to přesně tak, my si nakonec té desky, nebude to teda z černé desky, ale taky poslechneme časem ukázku. Tak my se teďko dostáváme už k opernímu dílu, to je zase další a vlastně asi nejdůležitější, spíš nejčastější.
1: Nejčastější a nejdůležitější, ale jako vlastně to je prostě moje práce tečka, zároveň si rád tu práci zpestřuju a plním si, vlastně tomu nemůžu říkat sny, protože sen je to, co dělám doopravdy, ta opera, ale baví mě i jiné žánry a mám pocit, že už jsem si odpracoval dost toho svého poctivého na to, abych teď si mohl občas někam odskočit a lidi neměli pocit, že to už v klasice nejde, tak hledám alternativu, ale jenom prostě, že je to taková moje zábava.
0: No jako operní ukázku jsme vybrali takovou kratoučkou záležitost, ale velmi populární od Wolfganga Amadea Mozarta. Tu, u nás se tomu říká šampaňská árie nebo nějak tak z opery Don Giovanni. Una gran festa fa preparar, se trovi in piazza.

0: Czech Ensemble Barok Orchestra s Romanem Válkem. Teď hráli a Adam Plachetka zpíval šampaňskou árii z Mozartovy opery Don Giovanni. Jak už jsme si řekli, tak opera je to hlavní, nejenom tedy vystupování v opeře doma, k čemu se dostanu za chviličku, ale vy jste, no není to vlastně tak dlouho, měl velký úspěch v roli Escamillea v opeře Carmen Georges Bizeta v metropolitní opeře v New Yorku. Kritiky o tom nakonec taky svědčí. No, mimochodem, dáte na kritiky?
1: Já je už docela dlouho vůbec nečtu, takže než vyloženě mi někdo nepodstrčí. Já mám pocit, že mi kritika nikdy práci nepřinesla, ani mě práci nestála.
0: No, takže tak.
1: A já věřím tomu, ne, že bych chtěl kritiky zatracovat. Dobře napsaná, fundovaná kritika je důležitá a vlastně bych se jí rád držel, ale bohužel v dnešním uspěchaném světě, kde i v novinové články mají málo prostoru a častěji naopak, třeba blogy musí dávat prostor i ne vlastně prvoplánově kritikům, protože je potřeba psát v tom případě zase naopak hodně materiálu a musí ho pokrývat, kdo má zrovna čas. Mm-hmm. Tak vlastně nevím, kdy jsem naposled četl kritiku, ze které já bych si osobně mohl něco odnést a něco zlepšovat. Takže jsem to tak nějak jako vzdal a myslím si, že člověk určitě je důležité, aby nestratil kontakt s realitou a aby se neopájil pocitem vlastní dokonalosti, ale myslím si, že buď kolegové nebo blízcí nebo spolupracovníci prostě, kteří nějaký ten konkrétní projekt připravují, k tomu asi mají konstruktivně více co říci než určitě dva odstavce v novinách.
0: Určitě, ale tohle byly teda pochvalné kritiky. Musím říct ve všech stránkách, které jsem četl. Ale jak se vám líbilo to nastudování?
1: Nastudování se mi moc líbilo hudební. Režie byla velmi moderní a nevím, jestli úplně nejšťastnější. Zároveň nebyla z těch, na které by člověk ve špatném dlouho vzpomínal. Takže spíš bych řekl, že nastudování tak jako neutrálně, ač bych si to dovedl představit klasičtěji. A hudebně vlastně poprvé jsem se potkal s Fabianem Gabelem, francouzským dirigentem, který mě teda, musím říct, od první zkoušky nadchnul, což se nestává příliš často. A padli jsme si do noty i osobně, takže jsme si to užili, myslím, že úspěšně po hudební i nehudební stránce.
0: No a mimochodem, já jsem viděl obrázek na té motorce, to jste tam jezdil vy?
1: No, na té jsem seděl, nejezdil, protože vlastně ta inscenace se od premiéry měnila, protože byla příliš komplikovaná a asi nebezpečná. Nevím vlastně, jaký byl ten důvod zatím, ale každopádně se tam hýbalo hodně vozidel a vlastně Escamillo přijížděl v autě, různě ti podloudníci, jak se říká, ty pašeráci taky jezdili kamionem a v pick-up v tracích a prostě tohle všechno se už na ten náš revival poškrtalo a bylo to tak jako velmi zvláštní, že mi dali motorku, ale ta motorka nesměla jezdit, takže stálo. Vlastně já jsem přišel na jeviště, za mnou přitlačili motorku a pak zase za mnou odtlačili motorku, která bych řekl, že tam tím pádem ani skoro nemusela být, ale to není moje pole expertízy.
0: Já jasně, to já jenom, že to byla taková zajímavost, že jsem si toho všimnul. Já nevím, já mám pocit, že to bylo v kinech taky. Jako
1: určitě byla ta inscenace v kinech, když byla nová a mám pocit, že my jsme byli třetí provedení, takže nás samozřejmě teďka roky nedávali, protože to je příliš čerstvé a mám pocit, že zhruba dva roky zpátky někdy.
0: A to bylo jedno představení jenom?
1: Ne, 8 nebo 9.
0: 8 nebo 9 představení, ale už teda se tam nebudete vracet zase do stejné role.
1: Teď tady ne, tady na to ne.
0: Tady na to ne, dobře. Tak my jsme teďko u opery a tak si poslechneme další operní ukázku. Jako v tom prvním případě bude zase hrát Czech Ensemble Barok s Romanem Válkem a bude to ukázka zase z toho CDčka, které se jmenuje teda Molière, jak jsme o něm tady hovořili, a bude se hrát Salieri teď.
1: Ano, přesně, abychom byli féroví. A bude to Falstaff, který hrál se, když jsem byl na škole, tak se hrál, myslím, v Českých Budějovicích, ale je to opera, kterou málo kdo zná. A zrovna ta árie je hrozně pěkná. Myslím si, že dokazuje, že Salieri nemusel být ten závistivý stařec, ale mohl si užívat svoje dílo.

0: Takže Salieri, ano, Antonio Salieri, opera Falstaff a árie, kterou zaspíval z této opery můj dnešní host Adam Plachetka. No a protože ještě budeme poslouchat další hudbu, tak se musím taky dál ptát. A jsme u té opery. Nedávno jste vystoupil v roli Votana, což je teda bůh, takže to byla hezká role. To je, myslím, on je ve všech částech Prstená, Nibelungova, ale tohle bylo Zlatorýna.
1: Bylo to Zlatorýna, Votan je v prvních třech a pak vlastně...
0: Teda prvních třech,
1: pak už v Soumraku se neobjeví, ale já jsem i původně, i v době, kdy se ještě plánoval celý ring v Praze, tak jsem stejně chtěl zpívat jenom toho prvního, protože vlastně Votan ve Zlatu je hlasově velmi odlišný od Votana ve Valkýře a Siegfriedovi. A na to mám pocit, že ještě čas mám, ale musím teda říct, že jsem byl velmi mile překvapen, hlavně potom při těch pozdějších představeních, kdy už si ta role jako více sedla, více jsem si ji naspíval, takže se mi zpívala až vlastně nečekaně pohodlně a věřím, že to byl krok správným směrem. Nechci tuhle cestu uspěchat, ale myslím si, že pomalu na tenhle typ repertoáru přichází čas.
0: Dobře, takže to byla opera, o které jsme teď hovořili a máme vlastně téměř probrané všechny žánry. Co se týká koncertů, na jeden se připravujete, to řekneme asi na konci, aby si to posluchači zapamatovali, ale byly nějaké koncerty v poslední době, kdy jste třeba zpíval na jevišti?
1: No, s Kačkou jsme absolvovali několik koncertů právě těch operet. Mm-hmm. Jinak průběžně... Hledat, co teď relativně čerstvě mám v paměti návštěvu Mariánských lázní, kde se zahajovala lázeňská sezona, kde teda musím říct, že jsem tam byl naposled jako dítě a to město mě strašně mile překvapilo a všichni byli neuvěřitelně milí a krásně se o nás starali, takže to byl fajn zážitek, vlastně s celou rodinou jsme si mohli udělat výlet. A jinak tak jako běžně bych řekl recitály v normálním režimu. Teď v červnu mě čeká krátký výlet do Budapešti na Sedláka Kavalíra, takové polokoncertní provedení open air na ostrově tam místním. A následně 21. června recitál na Kampě v rámci jejich letní sezóny. Tam je to taky hrozně fajn prostředí a je to vždycky takový průřez vším možným, že se toho nemusí bát ani posluchači, co normálně na klasiku nechodí, protože většinou právě začínáme písněmi a přes árie se dostaneme až k lehčím žánrům a je to tak jako příjemně, není to improvizovaná zábava, ale vlastně vždycky s Davidem si relativně na poslední chvíli říkáme, co teda chceme zahrát, na co máme náladu, protože Kampa netiskne, mám pocit, programy a já tím večerem zároveň provázím i jako moderátor, takže je tam velký prostor pro změny a už jsme tam hráli dvakrát a vždycky jsem si to strašně užil, protože je to takový neformální projekt a prostě pohodová atmosféra u řeky.
0: Existuje taky projekt Nebe na zemi, to je další z takových populárnějších projektů s Ondřejem Havelkou a jeho Melody Makers. To pokračuje dál ještě?
1: No, to pokračuje, čeká nás několik koncertů v létě a v srpnu by měl být, nevím teda, jestli to tak opravdu dopadne, protože nikdy neříkej nikdy, ale je v plánu na konci srpna v Obecním domě poslední provedení, takže poté, co já ani nevím, kolikrát jsme to hráli, ale myslím si, že se už musíme blížit 30 provedením, tak po vlastně dvou letech, kdy jsme s tím jezdili všude možně, se to pomalu chýlí ke konci, ale protože jsem si s kluky z kapely padl hrozně hezky do noty, tak jsem se s nimi nechtěl loučit a Ondřej byl natolik laskav, že mi je propůjčil. Takže už máme natočeno, teď se to zrovna stříhá a chystá se právě to, co jsem zmiňoval na začátku, ty americké Vánoce, tak jako inspirace Sinatrou, Andy Williamsem, Pearl Leaves a spousta těch jakoby klasických swingových kolet z amerického prostředí a budeme vydávat někdy na podzim CDčko a v listopadu a v prosinci nás čeká hned několik koncertů, vrcholem bude pražská Lucerna.
0: Tak jsme to řekli dost, ale máte webové stránky, kde to je přesně krásně vypsané www.adamplachetka.com, ale ne CZ, takže tam se můžete podívat. na jednotlivá vystoupení Adama Plachetky, který budete štědrý i k českému publiku. A ještě se k tomu vrátíme, ale teď si poslechneme právě Melody Makers a vás V nebi na zemi.

0: Adam Plachetka je dál ještě mým hostem na chviličku, už jenom čas se krátí v našem studiu a my jsme teď poslouchali další skladbu Nebe na zemi s Melody Makers Ondřeje Havelky. No teď se dostáváme, jo, mimochodem, když jsme mluvili o těch chystaných věcech, tak vy pak jedete taky na Moravu, kde pobydete delší dobu, jsem koukal.
1: Ano, ano.
0: Do toho programu, co tam jedná?
1: Tam chystáme na Znojemském hudebním festivalu, kam se vracím často a rád, Ramovu Férii Galantní světy, kde vlastně je 5 aktů a každý má jiný děj, jiné postavy. Je to inspirováno vlastně návštěvou indiánských náčelníků nebo indiány z Ameriky v Paříži, kteří tam předváděli svoje tance a svoji kulturu. A Ramo to viděl, chtěl napsat něco na to téma, takže vlastně je to teď, nechci říct špatně, protože se nepřipravuju na všech 5 těch aktů, ale něco je ze Severní Ameriky, něco je z Jižní Ameriky, něco je tuším, že z Turecka, něco z Indie a je to prostě vlastně jenom různé inspirace exotikou a je to taková velká výpravná podívaná se zpěvy a tanci.
0: A taky tančíte?
1: Taky já, no možná trochu budu muset z té první roli, ale já tam vlastně jsem ne úplně dlouhočasově, ale mám takovou velmi výraznou písničku hnedka v tom prvním díle a potom zpívám jednu postavu v posledním, takže budu mít dlouhou pauzu a bude režírovat Tomáš Pilář a dirigovat Tomáš Netopil.
0: Dobře, tak to je to, co zažijeme tady během léta třeba, ale zažijeme taky něco ve Státní opeře v Praze a to bude na podzim letošního roku. Vlastně je to, myslím, na konci září je premiéra.
1: 24. září
0: je premiéra, kterou předpokládám, budete zpívat tu první, druhou.
1: Ano, ano. Ne, 24. zpívám.
0: 24. přesně. Pak jsou další představení, to se můžou podívat naši posluchači na webové stránky Národního divadla, ale neřekli jsme co teda.
1: Bude to muzikál, netradičně na operní scéně a bude to Sweeney Todd.
0: Sweeney Todd, celý název byl Aneb Ďábelský, holič z Fleet Street. Já jsem když si ten muzikál viděl v divadle Josefa Kajetána Tyla, v nastudování tamního souboru. Viděl jste někdy něco třeba v zahraničí?
1: Neviděl jsem tenhle ten naživo. Viděl jsem záznamy a poslouchal jsem, myslím si, že snad všechny nahrávky takové ty jako oficiální, co jsou. A je to vlastně velmi, dá se říct, hluboké dílo, možná i méně prvoplánové, než se u muzikálu dá čekat. A už se na to těším, vlastně jako připravuju se zatím jenom sám a zjišťuju si okolnosti, pozadí a seznamuju se s hudbou. Takže uvidíme, jak budou vypadat zkoušky potom v tom tvůrčím procesu, kdy se sejdeme všichni, ale věřím, že se diváci mají na co těšit.
0: Sondheim Wieler, to jsou autoři tohoto muzikálu, ovšem Wieler je text a ten přebásnila do českého jazyka Hana Nováková, která ale mimochodem dělala překlad i divadlu Josefa Kajetána Tyla. Takže ten překlad už existoval.
1: Mám pocit, že ho používala i Plzeň, i Olomouc, jestli se nepletu, tenhle ten stejný překlad.
0: Tenhle ten překlad, takže tady se mohli diváci a posluchači to slyšet už dřív. Vy tenhle ten muzikál rozebíráte s mojí kolegyní Martinou Klausovou trošku blíže, v rozhovoru, který jsme pro vás připravili a buď odvysílali, anebo budeme vysílat, ale bude samozřejmě stejně tak jako tento pořad na našich webových stránkách v rubrice podcast anebo na Spotify. Jenom pro doplnění, kdybyste to nestihli si poslechnout. Sweeney, to je zajímavá postava. Viděl jste třeba film s Johnny Deppem, ten už je z roku 2007?
1: Ano, viděl jsem ho, ale upřímně podobně jako v případě Bídníku, kde taky asi spousta diváků má nejčerstvěji v paměti tu filmovou verzi s Hugh Jackmanem, tak mám pocit, že no, minimálně pro můj vkus jsou mi bližší představy nebo divadelní provedení.
0: Tak já myslím, že jsme snad probrali všecko. Na kolik reprý se chystáte vlastně, ještě se možná zeptám.
1: No to je když tak taky na tom webu, já mám pocit, že mám něco kolem 5 představení bych měl dělat já.
0: Dobře, tak se necháme to na našich posluchačů, ať se podívají na webové stránky. Adame, já moc děkuji, že jste přišel do našeho studia.
1: Děkuji za pozvání.
0: Váš čas je vzácný a taky jsem rád, že teď trávíte ten čas tady u nás v České republice a v Praze a na výletech s dětmi. A manželkou. pokud to vyjde, samozřejmě. No a co si dáme na závěr?
1: No na závěr, když jsme se bavili o muzikálu, tak Sweeneyho Todda jsem ještě netočil, uvidíme, jestli se to do budoucna změní, ale myslím, že s hororovou tématikou by mohl hezky souviset třeba Jekyll a Hyde, tak si můžeme zaspívat tu hlavní píseň z muzikálu Jekyll a Hyde, This is the Moment.
0: Tak já děkuji a hodně zdaru.
1: Díky, hezký den.

0: z archivu osobností.
1: Tohle je Klasik Praha.